0: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
1: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
0: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorováprodejna.lksobě.cz.
1: To nejlepší z regionu.
0: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
2: Automoto muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
3: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
1: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Jen plním, co jsem slíbil, vždyť která by to duše nechtěla. A víte, moji milí, třeba právě v tuhle chvíli, kam by vaše duše letěla.

Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

se mi dít i to, co ani nečekám.

0: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
1: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
2: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.cz.

0: Máš práci ve výrobě? Nečekej na lepší příležitost. Vivaplast právě hledá seřizovače, skladníky a manipulanty. Moderní technologie, silné zázemí a odměna, která odpovídá tomu, co umíš. Vivaplast. Přidej se k týmu, který jede naplno. www.viva.cz.
1: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 6 hodin, krátké zprávy a David Račák. Opozici se ani na druhý pokus nepodařilo ve sněmovně svrhnout vládu premiéra Andreje Babiše. Proti vyslovení nedůvěry vládě hlasovali podle očekávání přítomní poslanci všech tří koaličních stran. Návrh podpořili zákonodárci opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09. Španělsko zakázalo řízení elektronických koloběžek a dalších podobných prostředků lidem mladším 15 let. Platit začala novela silničního zákona, která s tím počítá. Lidé používající koloběžky budou mít nově i povinnost nosit přilbu a v noci při snížení viditelnosti také reflexní vestu. No a na kongresu Mezinárodní hokejové federace IIHF na Tenerife se dnes bude volit nový šéf světového hokeje. Mezi 9 kandidáty na post prezidenta je i bývalý úspěšný český brankář a současný viceprezident federace Petr Bříza. Spolu s Němcem Reindlem by měl být favoritem. A jdeme do regionu.
3: Liberecký kraj získá výměnou za nedávno dokončené integrované výjezdové centrum pro hasiče a policii v Turnově, budovu bývalého skloexportu v Liberci, finančního úřadu v Jilemnici nebo pozemky parkoviště na Výbřeži na Ještědu. Kraj získá státní nemovitosti a pozemky výměnou za budovy pro policii a hasiče ve výjezdovém centru v Turnově. Budovu záchranky si ale ponechá. Na severu Čech bude dneska polojasno až oblačno, večer bude mraků částečně ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 21 stupni, na horách 15 až 18 stupňů.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Na snídaně šampionů s Michalem a Jasminem. Snídaně šampionů.
1: A je pátek.
2: Co ti je? Krásné ráno.
1: Já jsem se zase zapomněl rozkokrhat. Tak krásné ráno, je páteček, 6:02, s vámi snídaně šampionů. A taky písničky, tak začínáme Miley Cyrus and
2: tě, ty
1: of the world.
2: Odkašlej.
1: Pardon, no tak jdeme na to, no, hezké ráno.
0: Hit Radio Kontakt.

0: Miley Cyrus, End of the World na Hit Radio 6.06. Já bych zopakoval ceremoniál, když to na poprvé nevyšlo. Takže my vám přejeme krásné páteční ráno. Konečně páteček. To je paráda, co?
1: Já jsem teda dneska víc než kdy jindy ráda, že už jsme blíž tomu víkendu.
0: No ale, jestli vzpomínáte, my jsme se tady dva dny po sobě stěžovali, že jsme se moc nevyspali, já jsme na včerejšek vůbec. A já vlastně, když o tom přemýšlím, tak já si musím postěžovat i dneska, já jsem se přespal zase, člověče.
1: Ježiš, to je furt nějaký problém.
0: Protože buď to je málo, anebo to je hodně.
1: Tak hodně já neznám.
0: A kde je ten zlatý střed, no, tak to nic. Nicméně víkend před námi už teda nebude prodloužený, jako byl tenhle poslední, ale myslím si, že po tom týdnu se zasloužíme. Tak by nás zajímalo, co chystáte, co chystá Jasmin, co bude u Jasmínu na programu.
1: U Jasmínu. Zítra se budou podle mě dospávat jako z celého tohohle týdne, ale v neděli máme rodinnou oslavu, moje neteř slaví rok, taky můj nevlastní táta slaví narozeniny, takže to bude takový hezký.
0: To máte v neděli?
1: Ano.
0: No, tak to bude hezká v pondělí.
1: Ne, tak to není žádná
0: to bude pící krása,
1: kalba, to
0: bude
1: vůbec.
0: Krása.
1: Co
0: no,
1: ty?
0: No počkej, pící kalba, takže říkáš neteře, ty je rok a strejdy?
1: Nevlastní táta.
0: Nevlastní táta. No tak u nevlastního táty to budou rychlý špunty a u neteře to bude normálně prostě šáňo, že jo, to opravdu ví. Já budu na svatbě klasika. No tak zajímalo by nás, co plánujete vy, protože za malou chvíli startuje minuta šampionů, tak nám napište, jak se jmenujete, odkud jste a jaké jsou ty vaše plány na víkend. Stačí nějak ve zkratce, budeme se těšit, napište nám to na 777 937 777. Teď Lenny Kravitz na Hit Radio, hezké ráno.

0: určitě i vy se těšíte, až odletíte z práce, směr víkend. Tohle Leny Kravitz, Fly Away na Hit Rádiu. 6 hodin, 11 minut. Začíná minuta šampionů, ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste a taky, jaké jsou vaše plány na víkend. Tak minuta startuje teď.
1: Katka Bystřice, hory s úžasnou partou a taky trénink majoretek s dcerou.
0: Vlaďka Praha, dneska směr Katovice, zítra Krakov, Polsko.
1: Petr z Opavy uvažuje, že to asi proleží, anebo bude relaxovat a ladit naší stanici.
0: Jitka Litoměřice, odlet na Bali s přítelem.
1: Tomáš Plzeň bude vozit lidi v tramvaji, protože prý někdo to dělat musí, a zdraví celé Hit Rádio.
0: Taky zdravíme Kača Osoblažsko, setkání mineralogie.
1: Renáta Bukovsko jede na koncert Arakain a Dimitri.
0: Tak jsme rádi, že posloucháš nás. Market Cheb, stěhování do rodinného baráčku našich snů.
1: Martina Most, večer jeden na 30 let lunetiků, pustý.
0: Martina Havířov, zítra jsem v práci a v neděli se chystá na hory na houby.
1: Dobré ráno, my dneska máme přespávačku ve školce s dětmi, takže zítřejší den bude také náročný. Zdravíme všechny, mateřská školka Paleček Šenov u Nového Jičína, píše Kristýna.
0: Přespávačka ve školce.
1: Jo, a to já jsem nikdy neměla a na základce nám říkali, že bychom něco takového mohli udělat, že jiný základky to dělali a nám to neudělali.
0: Pro mě, když se řekne kombinace slov spaní a školka, tak já si vždycky vybavím sebe, když mi čouhaly nohy z těch malých postýlek, protože já jsem byl už ve školce docela čahoun a mě furt koukaly nohy, jo, takže to je moje vzpomínka, nicméně teda pokud se někdo chystáte na nějakou přespávačku a nejenom ve školce, a třeba u kámoši, že vzpomínáte na svoji první přespávačku, když jsme byli velký, pak jsme se otevřeli třeba ty rychlý špunty a dělali jsme, že jsme dospělí, pane bože. Takhle, ať chystáte víkend jakýkoliv, tak si to hlavně užijte, nicméně je teprve pátek ráno, budeme rádi, když si to páteční ráno dáte s námi. Alex Warren, Fever Dream, další songy tady na Hit Rádiu. Hezký ránko. How

0: čtvrt na sedm, pár minut k tomu, tohle je páteční Hit Radio snídaně šampionu Lady Gaga, Bradley Cooper. Prosím pěkně, máme za sebou největší protidrogový zásah v Česku. Policie naplnila zabavenými věcmi 36 kamionů.
1: 36 kamionů?
0: Což je sakra hodně, když si představíte kamion a vy nás si budete to 630, tak to je opravdu
1: máte
0: jako...
1: Máte 36 kamionů.
0: Takhle, produkty, suroviny a vybavení k výrobě syntetických kanabinoidů v lidský řeči zabavili nejvíc hulení v historii.
1: Ty bláho, to už jako není zásobička na víkend, to je tak, kdyby
0: pane
1: ten víkend trval
0: bože,
1: 20 let.
0: Pane
1: prostě.
0: Bože, hele, tam už chvíli nevěrnostní program teda do toho, jo. Ale já si říkám, co s tím teďka se bude dít, jako to s takovým nákladem. Já bych to, mám nápad, abych to odvez do, někam do středu republiky, někam na Vysočinu, udělal z toho obrovskou hromadu a zapálil. Aspoň by nám na chvíli třeba přestali vadit ty ceny pohonných hmot. To by byl vysmátej víkend. Anastasia, Left Outside Alone, další skvělá muzika za malou chvíli tady na Hit Radio, taky Eva Farna a Mirej, tak krásné ráno, šampioni.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
5: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
6: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
7: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
8: Baví tě obchod a chceš změnu? Změnu. Vivaplast hledá vedoucího obchodního oddělení. Vést celý tým, rozvíjet obchodní vztahy a otevírat nové. Umíš v tom chodit? Pojď posunout sebe i nás. Vivaplast. Přidej se k týmu, který jede naplno. www.viva.cz.
9: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
10: No, říkala, že nic nechce.
9: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
10: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
11: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
10: Romantickou večeři.
11: Pobyt pro dva.
10: House running.
11: Jízdu v supersportu.
10: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
11: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
10: Nejlepší zážitky hledejte na
12: firmanazážitky.cz.
13: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
14: Bauhaus, když se to má podařit.
15: Burčáková sezóna jede naplno. My si na burčák posvítíme s vyhlášeným vinařem Petrem Dušanským z vinotéky Vínohruška. Jak poznat opravdu dobrý burčák, jaké odrůdy burčáku můžeme ochutnat a jaká burčáková limitka se ještě chystá, nebo jaká je vlastně letos vinařská sezóna? Dozvíte se v sobotu v našem vysílání.
16: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
17: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nepojízdné auto vás dnes ráno může krátce zdržet na dálnici D8, stojí na kilometru 25 ve směru do Ústí nad Labem. No a opatrně taky v Liberci. Máme informaci, že tam hasiči zasahují u požáru v Kubelíkově ulici, která je proto teď dočasně neprůjezdná.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Kontakt.

0: Takhle vám hraje páteční Hitrádio, snídaně šampionů, krásné ráno. David Račák pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Je půl sedmé, hezké ráno, Američanka Krista Pájková, která skončila v nemocnici po nezdařené popravě smrtící injekcí, je v kritickém stavu. Oznámili to její právní zástupci. Lékaři jí poskytují péči k záchraně života a přesnější prognóza ohledně jejího zdravotního stavu zatím není možná. Prezident Spojených států Donald Trump, který vede válku proti Íránu, letos Nobelovu cenu za mír nezíská. I tak ale výbor, který laureáta vybere, jeho vliv podle expertů pocítí, napsala to agentura Reuters. No a atletický meeting Zlatá tretra Ostrava se příští rok bude konat o týden později, než bylo v plánu. Organizátoři museli 660. ročník posunout na úterý 29. června kvůli změně termínu mistrovství Evropy atletických družstev v rámci evropských her v Istanbulu.
0: Tak Davidovi děkujeme za rychlý zprávy, no a my jdeme na parádní srdcovku, na kterou se těším už od rána. Je to song z dob, kdy 5-minutové písničky byly standardem, jo? Je to jedna z největších tanečních jmen osmdesátek a ve skutečnosti je to song o klukovi, kterýmu v katolické škole namluvili, že skoro všechno, co ho baví, je hřích. Takže si říkám, Jasmin, že máme jako velkou odvahu to pustit ve státě, kde je čtvrtina věřících. Pet Shop Boys, It's a Sin na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: miluju. Pokud taky patříte mezi ty, kdo si řekl, sakra, tohle jsem dlouho neslyšel, tak jsme v tom úplně stejně. Maroon 5, This Love, 6 hodin 40 minut na Hit Rádiu. Hezké páteční ránko, šampioni.
1: Za chvíli, anebo možná někdo už teďka z dětí, jedou do školy a právě do školy se chci teďka podívat a konkrétně na hudebku, protože by mě zajímalo, jestli se u vás ve škole zpívá nebo zpívalo. A nejenom o hudebce, ale třeba nějaký soutěže nebo akce.
0: Jakože mám zapomínat já, jestli jsem zpíval, no, tak jo. Ty? No, já jsem rád zpíval ve škole. Já jsem se vždycky předváděl před třídou, víš. Takhle, to, že ten zpěv je nic moc, tak to je věc druhá, ale rád jsem zpíval. Co ty pravděpodobně asi teda taky, když zpíváš teďka?
1: Taky, a my jsme tam měli různé akce právě a třeba jsme zpívali koledy před školou, před Vánocema a tak. Nicméně, proč o tom mluvím? Lidl teďka spojil síly s Bobem a Bobkem a taky Karol z projektu Karol a Kvído. A rozjíždí právě pěveckou soutěž pro školy a pro školky z celé republiky. Stačí jenom natočit celou třídu, jak zpíváte, můžete tam dát soutěžní song, který se jmenuje Jsme kuchaři, nebo nějaký svůj oblíbený hit, klidně něco vlastního. No a video nebo audio pak poslat do 31. října na bobabobek@lidl.cz.
0: A teďka rodičové a děti, ta nejlepší část, jo, vyberou 14 výherců a za nimi přijedou Bob, Bobek a Karol přímo do školy. Co vás čeká? Tak ta rozcvička samozřejmě, hry, soutěže, workshop, taky nějaká super sváča. Takže jednou může být, jako si myslím, důvod se do té školy vlastně těšit. Tak kdyby vás k tomu zajímalo víc, tak všechny detaily, podrobnosti najdete na lidl.cz/škola/volá. Takže, co udělat? Sehnat třídu, rozespívat a natočit.
2: O děti, tady Karol, zapojte se do 31. října do soutěže s Lidlem a vyhrajte s vaší třídou dopoledne plné zábavy se mnou, Bobem a Bobkem. Více na lidl.cz.

0: dřevěnu pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
3: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
2: Vážně?
3: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy. Too comfortable to take off.
4: V neděli 4. října dorazí Sportfilm Festival do Jablonce nad Nisou a kino Radnici ovládne fotbalista Petr Čech spolu s Ondrou Novotným z MMA. Už jste viděli film Bojovník? Více na sportfilm.cz.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Madeta jihočeské máslo v Bila klubu za 32,90 pouze v pátek a sedlčanský hermelín protein 100 gramů za 42,90. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Babí léto v Větravě je tady. V sobotu 3. října vás čeká večer plný živé hudby pod širým nebem. Hlavní hvězda kapela Zrní. Dále zahrají Přeskopec a Jan Fitz a kompany. Od 17 do 23 hodin v Větravském dvorci. Vstupenky na jitrava.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
10: V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
11: Sportka od Olvinu.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Ranní provoz je zatím bez větších komplikací. Na D5 se pozor na zúžení u Třebonic a dál mezi kilometry 89 a 95 v obou směrech. Hustší provoz pak čekejte tradičně na příjezdovkách do Prahy. Jinak ostatní dálnice a hlavní tahy jsou zatím klidné.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: krásný, navíc když je páteček, že jo, tohle je Krištof 6.54, dáváte si Hit Radio, hezké ráno. Koupil panství v Itálii a produkuje vlastní víno i med. Gordon Matthew Thomas Sumner slaví 75. Je to Sting, dámy a pánové.
1: Oh.
0: Je to Sting pro mě teda osobně jeden z nejoblíbenějších zpěváků, samozřejmě nejenom jeho solovky, ale taky songy od skupiny Police, kde byl právě frontmanem. 17 cen Grammy, je to naprostý bůh teda za mě, miluje Českou republiku, naposledy možná jste byli, sestavil na festivalu Metronom Prague. A my tady s Jasmin, my jsme se o tom bavili a my nevíme. My nevíme, co vybrat, protože on ty písničky má všechny dobrý, jo. Třeba Desert Rose. My opravdu nevíme, co pustit na oslavu těch jeho 75, jo. Nebo třeba Fields of Gold. Taky dokonalý.
1: Taky dobrý. Pak tady máme Shape of My Heart. To taky miluju. A...
0: To jsi říkala, že by si zdala ty, co?
1: No jo.
0: Já jsem za Desert Rose teda zatím, jo. A nebo pak má ještě tohle, Englishman in New York samozřejmě. No a protože... A protože my se nemůžeme dohodnout, tak nám pojďte zavolat na 800 937 937 a kdo se dovolá jako první, bude mít možnost výběru tady z těch 4 songů, protože tak. My bychom se tady poštěkali a to prostě v pátek ráno nechceme, jo?
1: Jako máte možnost výběru, ale Shape of My Heart je za mě nejlepší výběr.
0: Jako to... možnost výběru dobrá, ale Desert Rose, ale jako dobrý, jo, teda. Snídaní šampionů, dobré ráno, kdo tam?
2: Dobré ráno, tady Alena.
1: Ahoj, Alena.
0: Ahoj, Alenko, tak co ty a Sting?
2: Já ho mám ráda, jako je to úplně teda jiná věková kategorie, ale já ho mám ráda, má krásné písničky.
0: No tak schválně, my jsme tady dávali na výběr Desert Rose, Fields of Gold, Shape of My Heart nebo Englishman in New York, to, co hraje teďka, tak co bys chtěla?
2: Já mám ráda to Shape of My Heart.
0: Yeah! Takhle,
1: já
0: nemůžu být samozřejmě smutný, protože všechny ty songy jsou jako dokonalý, jo. Tak
2: výběr je opravdu těžký, no.
0: Tak Alenko, ještě nám řekni, kam frčíš, do práce?
2: Do práce, no.
0: Do práce, no tak šťastnou cestu a Shape of My Heart, hele, už to tam hraje, už to tam jede.
1: Děkujeme za výběr,
0: Alenko, šťastnou cestu a hezký pátek.
2: Díky, mějte se,
1: ahoj.
0: Ahoj. Člověče, na tebe jsou tak hodný ty naše posluchači.
1: Ne, prostě mám vkus dobrý, oni taky, ne, tak to je.
0: Je to super, je to skvělý. Takhle bylo úplně jedno, co vyberete, ale tohle je. No, 4 minuty 27 kvalitní muziky, Sting na Hit Radio, hezký ráno.

0: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
3: Baví tě obchod a chceš změnu? Vivaplast hledá vedoucího obchodního oddělení. Vést celý tým, rozvíjet obchodní vztahy a otevírat nové. Umíš v tom chodit? Pojď posunout sebe i nás. Vivaplast. Přidej se k týmu, který jede naplno. www.viva.cz.
4: I'm Ariana Grande.
5: It's Hozier.
6: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 7 hodin, krátké zprávy a David Račák. Ministerstvo financí dnes stanoví maximální prodejní ceny pohonných hmot na víkend a na pondělí. Dnes mohou čerpací stanice prodávat naftu na nejvýš za 48 korun 58 haléřů za litr, benzín maximálně za 45 korun a 92 haléřů za litr. Proti čtvrtku, kdy začala cenová regulace platit, se cenové stropy snížily. Pokud byl Irán zapojený do středečního incidentu v letadle společnosti Fly Dubai, které se jeden z pilotů snažil zničit, čeká ho velmi tvrdý trest. Řekl to prezident Trump. Vyšetřovatelé se snaží zjistit, proč druhý pilot během letu z Dubaje do Tel Avivu pobodal kapitána letounu. No a tenista Jakub Menčík v prvním kole v Pekingu porazil 6-4, 7-6 Alexandra Bublika z Kazachstánu. Úvodní zápas dvouhry zvládla i deblová světová jednička Kateřina Siniaková, která v prvním zápase od triumfu ve čtyřhře na US Open porazila polskou tenistku Magdu Lineteovou 2-0. A teď pohled do našeho regionu.
10: Budyšínská ulice v Liberci prochází už od srpna rekonstrukcí. Práce jsou součástí rozsáhlejší rekonstrukce tržního náměstí. Výraznou změnou bude nová světelně řízená křižovatka. Ta propojí Budyšínskou, Durychovu, Novou Pastýřskou a výjezd z tržního náměstí. Úpravy mají především zlepšit rozhledové poměry a zvýšit bezpečnost. Maximální teploty se dneska na severu Čech budou pohybovat mezi 18 až 21 stupni, na horách 15 až 18 stupňů. Bude převažovat počasí s velkou oblačností, večer by měly mraky ubývat.
6: Poslouchej i naše podcasty.

0: zrovna vyhráváš nebo ráno dáváš jen tak tak,
1: jsme tady pro tebe.
0: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Hezké ránečko.
3: Krásnej pátek konečně.
0: Snídaně šampionů.
2: Myslíme, že i vy z toho máte radost, že jsme se přiblížili k dalšímu víkendu a radost vám udělá i další parádní muzika. David Guetta, Sia, She Wolf. Tím začíná další hodina, tak hezké ráno.
0: Hit Radio Kontakt.

0: David Guetta a Sia na Hit Radio. Osm minut po sedmé.
1: Jestli máte pocit, že máte špatný vztahy s vašima sousedama, protože vám občas třeba vrtají, nevím, v neděli ráno, tak buďte rádi, jste na tom ještě v pohodě podle nás, protože v Británii jeden soused vyřešil takový dlouholetý spor tak, že ukradl traktor s balíkovačem, ujel s ním 14 kilometrů a napálil to sousedovi přímo do baráku. A ne jako, že trošičku do plotu nebo něco takového, ale normálně on projel zdí až do baráku a ten dům poškodil takovým způsobem, že se musí prakticky stavět znovu. Dokonce teda tam zbořil jako nebo znesvětil hrob otce toho souseda. Hmm. Fakt jako špatná věc.
0: Ty jsi říkala, že jel 14 kilometrů, tak to bylo teda výlet tak na dva dny. Nicméně, já když o tom přemýšlím, tak za mě je největší prča na tomto, že na tom traktoru bude větší škoda než na tom baráku, ale ten traktor zase nebyl jeho, že jo?
1: To je fakt,
0: protože víš, kolik stojí takový traktor?
1: No hodně
0: peněz stojí traktor. Tak by nás zajímalo, jaký největší sousedský konflikt jste zažili vy, případně co prožíváte. U Jasmínu u vás něco?
1: Tyjo, u mě konkrétně ne, já jsem taková, že se snažím vyvarovat vůbec jako styku se sousedama, jo? Já moc s těma lidma nemluvím.
0: To je dobře,
1: já moc jako nemluvím s těma lidma a tak. Kdybych žila na vesnici nebo v baráčku, tak si myslím, že jo, ale takhle jako v těch domech ani ne.
0: Co většinou řešíme takový nebo problém, no jako on to nejde úplně vyřešit, protože pod náma bydlí paní, která si chodí na balkon dát jednu cigaretku. A on tam chodí docela často a samozřejmě ty chceš vytrat a ono to tak jde dovnitř, jo. No tak máme prostě teďka na tým obyvákem elektronický bicí. No, ne, že bychom to chtěli jako nějak vracet, ale moje říká, ale až ona přestane, tak to přestane hrát, jo, takže je to tam takové lehké jako napětí.
1: Je fakt, že já si tady celou dobu, co ráno vysíláme, stěžuju, že pravidelně ve 3 hodiny se tam pere, a já od té doby mnohem hlasitěji zpívám a hraju na nástroje, no, aby jako se neřeklo.
0: No, ale počkej, já jenom to chci vysvětlit pro vás, že v tom třeba trošku nevyznáte, tak oni jsou elektronický bicí a klasický bicí. No, a ty elektronický nedělají takovej kravál, takže jakoby my přidáváme, jo? Pokud to jako neustane, což jako neustane samozřejmě, tak dáme ty opravdický.
1: Tak jaký spory řešíte u vás vy? Číslo k nám 777-937-777 a co jste si napáchali?
0: Tak když nám to nahrajete na WhatsApp jako hlasovku, bude to prýma, samozřejmě budeme rádi i za SMSky. A teď můžete být rádi za další hity. Jeleni všude zdejší, to vás zabaví v 7 hodin 11 minut. Hezké ráno, Hit Radio.

0: čtvrt na osm, dvě minuty k tomu, tohle je Avril a taky páteční Hit Radio. Dva sousedi se roky nesnášeli, tak jeden ukradl traktor, jel s ním 14 kiláků a napálil to do domu rivala. To je příběh z Británie, no a chtěli jsme vaše zážitky se sousedy, protože je nám úplně jasný, že jste zážitků plní.
1: Máme tady na začátek takovou milou, hezkou zprávu od Lenky.
0: Pojďme na to, pouštím. Někde? Tak, máme to tady.
2: Takže když to shrnu, tak 18 stupňů asi tak jako moc, protože...
1: Ty jo, dobrý, Míšo.
2: Teďka vlastně, jak byli, bylo.
1: Tak já možná začnu nějakou
0: zprávu,
1: ne? Ne,
0: já už to mám, pardon.
2: Krásné, dobré ráno. My se sousedíma máme vztahy úplně skvělý. Navzájem si pomáháme, chodíme grilovat společně na kafe. Prostě sousedka třeba vidí, že přijedu z práce, tak akorát volá přijít na kafe, takže si dáme rychlý kafe, spolu probereme, čím nás ty chlapy zrovna štvou. Zvířátka si hlídáme navzájem, ale nebylo tomu vždycky tak. Museli jsme se k tomu prostě dopracovat, že jo? Dospět, jak my říkáme. Takže my si sousedíma vztahy v pohodě.
0: Tak, to byla ta milá hlasovka na začátek. Pojďme na ty ostatní zprávy. Ahoj, my bydlíme v paneláku a pod náma je baba, ta kouří skoro furt, ale ona nemůže prostě kouřit někde před panelákem, ale na balkóně, takže my nemůžeme ani vyprat.
1: Ale to je fakt s tímhle, no to je nepříjemný, to když je fakt, se fakt nedá ani prát.
0: To je fakt, to je hodně nepříjemný, známe. Taky tady je hlasovka od Šárky, pouštím teď.
3: Ahoj, ahoj, tak my jsme měli sousedku, která nás měla tak strašně ráda, že na nás volala každou chvilku policii, že děláme bordel a že rušíme noční klid, bylo třeba 8 hodin večer, takže to nebylo uznané. No ale jednou jsem přišel ke svému autu a ona mě rozbila okno na autě u řidiče, takže takové spory byly krásné, ale nikdy se jí to nedalo prokázat. Ahoj, ahoj, mějte se.
0: To je dobrý mít takový prýma sousedy. Taky tady je zpráva, hlasovka od Jarky. Jarko, pojď.
4: Ahojky moje milé rádio, tak my řešíme se sousedy spor takový, že jim strašně moc štěká pejsek, ale jako vím, že je to pes a že kdyby uměl mluvit, tak mluví, ale problém je v tom, že ten pejsek štěká už od nějakých 5 hodin od rána až někdy prostě opravdu do 4 hodin do odpoledne. Ve chvíli, kdy jste po odpolední a potřebujete se vyspat, protože jdete na další odpolední, tak je to dost nepříjemný. No ale bohužel já se ani ozvat nemůžu, protože a poněvadž my máme doma papouška, máme Žaka a Žako, když se rozhodne být hlasitý, tak ho vůbec nic neutiší, takže vlastně si nemám na co stěžovat.
0: Mě by zajímalo, kdo si pořídil toho živočicha jako první, víš? Jo? Že tam byl teda ten hlasitý pes, tak si řekl, a my si na just pořídíme papouška. Ještě bych ho naučil mluvit a mluvit těm sousedům něco vzkázat třeba.
1: Já znám jedny lidi, oni mají mají dva psy, mají malý prasátko takový to čajový a ještě mají Aru papouška, jo? Hmm. A to musí být teda úžasný sousedi. A dokonce ten Ara se naučil volat na ty psy, jako ta rodina, i mění ty hlasy a volá na ty psy a oni tam jak dementi potom běhají za tím papouškem. Pouškej má, myslí si, že je volá páníček.
0: To je super tip. Tak děkujeme za všechny vaše hlasovky, za všechny vaše zprávy a přejeme vám ty nejlepší sousedy, alespoň ať na následující víkend vám dají klid. Pojďme na hity. Shakira. Zoo, 7 hodin, 20 minut. Hezké ráno z Hit Rádia.

0: Shakira Zoo 7.23 na Hitrádiu. Hezké ránečko, šampioni. Bavili jsme se tady o tom, jaké máte vztahy se sousedy. Ještě tady je jedna zpráva. Píše Jirka, sousedi OK, ale zajímalo by mě, dobré ráno, jak to vypadlo s Jasmin Vysavačem. Tak Jasmin, připomeň, co jsme tady včera řešili.
1: Včera jsme tady řešili to, že mě se někam ztratil, odjel, nevím, co se děje. Robotický vysavač. A já jsem vyprávila o tom, že často se z toho doku někam ztratí, uvízne někde pod postelí a tak, ale opravdu není nikde. Všechno jsem prohledala, vysavač není. A včera, když jsem tady o tom mluvila, tak samozřejmě jsem pak přišla domů, hledala jsem znovu, stále k nenalezení.
0: Mi řekni ty, jak se ti může prostě ztratit robotický vysavač.
1: No to mi řekněte vy, já to taky.
0: Protože ten náš, když se někde zasekne, tak během vteřiny hnedka prosí, ať ho dojdeme vyprostit, jo, ale spíše řekni takhle, možná bychom se to mohli rozebrat, Jasmin, jak jste se k němu chovali? Neřekni.
1: Radši odjel,
0: řekni,
1: no.
0: Jaký máme, jaký má jméno?
1: Jméno mám, je to Volí, podle toho animáku.
0: Volí. Volí. Tak to bych odjel taky. Nevím, proč mu nemůžu dát doma český jméno, třeba Petr, nebo nevím, prostě Volí.
1: Tak Karla jsme měli, no, ale... Tak...
0: No a to bylo v pohodě, ten neutíkal z baráku, že jo?
1: Ne!
0: Za chvíli další songy, hezké ráno, zítra jde. A Avicii, Hey Brother.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
5: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
4: Rostem s vámi dál. Za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
6: Hezký den s našimi službami vám přeje tým Pneuservisu Šišmiš v České Lípě. Zastavit u nás se vyplatí. Mrkni na pneušišmiš.cz.
7: Jak udělat jedinečnou narozeninovou party? Jednoduše přeci, v IQ-landii nebo v IQ-parku. Naše balíčky zaručí nezapomenutelné zážitky, včetně občerstvení i výzdoby. Užijte si chytré narozeniny v IQ-landii či IQ-parku. Vše na IQ-landia.cz. A oslava je dokonalá.
8: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
9: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
10: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
11: Nakupte v hypermarketu Globus Liberec se Scan & Go nad 2000 korun a nákup zdarma může být váš. Každý den jeden výherce. Více na www.globus.cz. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
12: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
16: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. V Pardubicích komplikuje ranní provoz nehoda osobáku s nákladním autem, a to na hlavním tahu městem směrem na Sezemice. Tvoří se tam kolona a místem se projíždí se zvýšenou opatrností. A komplikace jsou také na dálnici D10 u Mladé Boleslavy po nehodě kamionu.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Kontakt.

0: Noční hitrádio, snídaní šampionů, 7.33, tohle je Avíči. A David Račák pro nás má další ranní update.
1: Ranní update.
2: Je 7:30, hezké ráno, umělá inteligence mění strukturu pracovního trhu na obou stranách Atlantiku. Nová studie odhaduje, že ve Spojených státech bude muset do 9 let zcela změnit obor 11 milionů lidí. Změny se týkají i Evropy, tady půjde o přeorientaci až 12 milionů zaměstnanců. Vědci vytvořili vložku do víka běžného venkovního popelnicového kontejneru. Přes den jí napájí sluneční světlo a ona rozkládá látky, které způsobují zápach z hnijících zbytků jídla. V testech fungovala déle než měsíc, to by asi ocenilo více lidí. No a pár hodin poté, co se Cristiano Ronaldo rozhodl opustit tým, portugalská fotbalová reprezentace přidělila jeho číslo dresu Rafaelu Liovi. Útočník Galatasaraye měl 7 na zádech včera v Lize národů proti Dánsku. Ronaldo už v kádru nefiguruje.
0: Co se to tam děje v tom fotbale, co Jasmin? Takhle ty střípky toho, proč Ronaldo odešel z hřiště, se pomalu začínají skládat dohromady. Vlastně pořád neřek proč, ale připadá mi to jako, že teda chce skončit. Možná s tím fotbalem úplně, protože nedávno skončil Messi, to si pamatujeme, to víme. A teďka vlastně jako Ronaldo, ale podle mě to je takový to, hele Ronaldo, když Messi skočí z okna, tak ty taky skočíš. A Ronaldo, ano. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka. Dneska naposledy soutěžíte o voucher v hodnotě 5000 korun do Citizen.
3: To je oblečení do takzvaný městský džungle, který jako odolá všemu. Takže pokud máte zájem, byste chci soutěžit na 777-937-777.
0: A oblečení do džungle může být vaše. Teď bude vaše další muzika Clean Bandit, Demi Lovato, Solo na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: A teď taky rychlá pětka.
1: Rychlá pětka.
0: Poslední den soutěže o voucher v hodnotě 5000 korun do Citizen. S námi ve vysílání už je Filip. Fílo, hezké ráno.
2: Dobrý den.
3: Ahoj, Fílo.
0: Dobrý den. Fílo, koukal jsem, že cvičíš. Tady na mě na WhatsAppu kouká profilová fotka, jak si do půl těla.
2: Jo, jo.
3: Počkej, tak já se jdu podívat.
0: Tak počkej, tak jasně to chce vidět taky. Tak chviličku vydržte. Tak to je ono. Hele, to je Filip.
3: Dobrý, Fílo.
0: No, tak prej dobrý. Tak prej už, hele, tak prej vyhráváš.
2: To je skvělý.
0: To je skvělý. Tak Filipe, jaký máš ráno, ještě než se vrhneme do té soutěže? Co?
2: No, ráno sice špatný, ale teď už se začínám dohánět. Jsem zaspal totiž.
0: Jo, takhle, to takhle. Hele, je páteček, ono se to nezblázní. Tak pojďme soutěžit.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
3: Vyjmenuj 3 věci, které se dají koupit v pekárně.
2: Chleba, houska a rohlík.
0: Mm-hmm. Jasně.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Fílo, budeš vědět, jak se jmenuje nejvyšší hora Česka?
2: Ježka?
0: Ano. Mm-hmm.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
3: Víš, jakou barvu mívala bývalá papírová 50 koruna?
2: Zelenou.
3: To je stovečka, ale ještě dáme ti jednu šanci na opravu.
2: Fialovou.
3: Můžeme to uznat, je to na té paletě.
0: Červenou, růžovou, fialová, to dáme, to dáme. My jsme si říkali, jestli to dávat nebo ne, protože to je taková otázka pro dinosaury, což si myslím, že ty nejsi, že to spíš já.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Kdo naspíval hit Lady Carnival?
2: Lady Gaga?
0: Je to český Pardon. Interpret, je to český interpret.
3: A ještě neodpovídej. Naspíval třeba Máju.
0: Takhle mi ti to chcem dát, Fílo, tak pojď.
2: Jo, Karel Gott.
3: No jasně, no, ale Lady Gaga taky dobrá.
0: Je, ty nás zabiju, posluchači. No tak pojďme na 5. poslední otázku.
3: Jakým jedním slovem nazýváme dohromady sobotu a neděli?
2: Víkend.
3: Dobrý.
0: Filipe! Všechny zprávy, co přijdou u našich posluchačů, tě přepošlu do WhatsAppu, jo? Můžeš jim odpovědět. je to tvoje, hele, zvládli jsme to nějak, dali jsme to. Voucher v hodnotě 5000 korun na nákup oblečení do Citizen, je to tvoje, Filipe. Tak my ti gratulujeme, ať všechno stihneš a užij si víkend.
2: Vy taky, děkuju.
3: Měj se krásně,
0: my jdeme řídit ty zprávy. Čau, čau, ahoj.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Tohle je slza, lhůta záruční, 7:45, krásné ránko z Itrádia. Přišlo nám parádní zpráva. Posluchačka píše, Lady Gaga, no to jsem umřela, vyprskla jsem asi víc než Jasmin, tak pojďme si ten legendární okamžik připomenout. Pouštím.
1: Dvě vteřiny na odpověď.
0: Kdo naspíval hit Lady Carnival?
2: Lady Gaga?
0: Je to český interpret. Dokonalý.
3: Před chviličkou rychlá pětka, Fíla si zasoutěžil, ale zvlád to nakonec.
0: Já jsem si to představil, aby to vypadalo, kdyby Lady Gaga zpívala Lady Carnival. Možná ji můžeme napsat na Instagramu, to je dneska moderní, že píšeš různým jako interpretům, že by to mohla zkusit přespívat. Imagine Dragons. Za malou chvíli taky moje nejoblíbenější Temper City Self-Aware, i vás to baví, no a přehodíme i dopravu, ať víte, jak to jezdí. Tak hezký ráno, šampioni.
4: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
5: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
6: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
5: Chod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorovaprodejna.lksobě.cz.
6: To nejlepší z regionu.
5: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
7: Je, to Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
8: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
9: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
10: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
11: Ty v Bauhausu nevedeme.
10: A Auschus našel byste?
11: To vás zklamu, bohužel.
10: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
11: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
12: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když
13: se to má podařit. Lásko, jaký bys chtěla auto?
14: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
13: Ale já myslel, jakou barvu.
14: Barvu? Já tak to nevím.
13: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
15: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
16: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
17: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
18: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
19: Dusno pohádce. Pocit, že na vás všechno padá? Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Nisa a černé myšlenky vyměňte za svěží barvy nové sezóny. Nisa Liberec. Na dotek radosti.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor na nehodu v Českých Budějovicích, stala se na Rudolfovské třídě u křižovatky s okružní, kde se srazila dvě osobní vozidla. Krátce se tam zdržíte. A nehoda je taky na Ústecku v Chabařovicích v Teplické ulici, kde se taky srazily dva osobáky.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: To čím dál víc. Temper City Self-Aware na Hit Radio v 7.55. Dobré ráno. Není 1. apríl. Věc, kterou vám řekneme, ta se opravdu děje, dámy a pánové.
1: Do Česka dorazil fotbal budoucnosti, kdy hráči sedí a běhají za ně drony, jo? Což je dobrá zpráva pro všechny, co u fotbalu nesnášejí běhání, protože tady se prostě sedí. A Plzeň je prvním českým městem, kde mají certifikovaný dron soccer, tedy.
0: No, běhá. Já jsem tady k tomu něco našel, že každý hráč pilotuje dron zavřený v ochranné kouli. Ty drony do sebe můžou narážet, brání soupeři a útočník se pak snaží proletět kruhovou bránou a vlastně je to tak trochu fočus, je to tak trochu počítačová hra a tak trochu fanfrpal, všechno dohromady. Jo? Já si říkám, že tohle je vlastně disciplína stvořená úplně pro mě. 90 minut sportu a já prostě jenom sedím a koukám.
1: To je do budoucna nic moc pro nás všechny. Podle mě budeme strašný jako tlustý koule, když se všechno nahrazuje takhle něčím. Už i ten sport.
0: Budem.
1: Jo.
0: Mě by zajímalo, jak třeba bude vypadat střídání, jo? Hele, dron s číslem 26 ven, dochází baterka, taky nebude žádný simulování, jo? Protože prostě ten dron při tom lehkým kontaktu nebude prostě ležet 4 minuty na zemi, že jo? Konečně fotbal, hele, to je konečně fotbal, kde když někdo padne, tak je prostě opravdu rozbitej. Pojďme na hity, Daša Austin do 8 a pak David Račák přidá další zprávy, tak hezké páteční ráno, šampioni.

0: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
2: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
2: Jupi!
3: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
2: Rozložte nové možnosti.
3: Když mobily,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
8: Je 8 hodin, krátké zprávy a David Račák. Babí léto pokračuje v Česku i s příchodem října. V Českých Budějovicích teploty ve čtvrtek vystoupaly nad 26 stupňů Celsia. Hranice letního dne byla na našem území překonána třetí den v řadě. Teplé počasí vydrží navíc ještě několik dní. Lidé mají poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro volby do Senátu, pokud v nich letos nebudou moci hlasovat v místě bydliště. Žádosti třeba doručit obecnímu nebo v případě zahraničních Čechů zastupitelům úřadu do 16 hodin. Osobně si mohou průkaz vyžádat ještě 7. října. No a hokejisté Sparty porazili v předehrávaném utkání 7. kola extraligy České Budějovice 4-2 a na třetí pokus poprvé vyhráli v domácím prostředí. Motor zdolali v O2 aréně po 11. v řadě. Gólem a asistencí se na výhře podílel kapitán Filip Chlapík. A jdeme se podívat do našeho regionu.
9: Liberecký kraj získá výměnou za nedávno dokončené integrované výjezdové centrum pro hasiče a policii v Turnově, budovu bývalého skloexportu v Liberci, finančního úřadu v Jilemnici nebo pozemky parkoviště na Výbřeži na Ještědu. Kraj získá státní nemovitosti a pozemky výměnou za budovy pro policii a hasiče ve výjezdovém centru v Turnově. Budovu záchranky si ale ponechá. Na severu Čech bude dneska polojasno až oblačno, večer bude mraků částečně ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 21 stupni, na horách 15 až 18 stupňů.
6: Máš

0: Dokázal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Ano, je to tak, snídáte s námi.
2: A krásný pátek vám přejem.
0: Snídaně šampionů.
1: Jsme moc rádi, že je začátek pátečního dne. Startujete s náma. Ed Sheeran, Overpass Graffiti, tím pokračuje další muzika, tak jdeme na to, hezké ráno.
0: Hit Radio Kontakt.

0: 6 minut po 8. Pojďme na jih Čech. Ve Vodňanech čipují popelnice, tady čtu, a mi to přijde geniální. Týká se to toho, že popelářský vůz prý pozná, či popelnici právě vysypal a kolik odpadu v ní bylo. A ten systém taky pozná, která popelnice byla vysypaná, která ne, před jak dlouhou dobou. A to mi řekni, člověče, jestli už to teda funguje, mělo by, tak kdyby nám zavolal někdo přímo z Vodňan, jestli tady někdo takový je. 800 937 937, jak to funguje v praxi, bylo by to prýma. A říkám si, co by tak o vás prozradila vaše popelnice?
1: U nás je to hodně zajímavý, no. Počkej, on někdo volá?
0: Ne.
1: Dobrý, jsem se lekla. Jako u nás je to hodně zajímavý a myslím si, že popelnice, to je fakt téma na jako dlouhodobý rozebírání.
0: Tak schválně. Dobré ráno, kdo z Vodňan se nám dovolal?
2: No, nejsem z Vodňan, ale přesně tenhle ten systém jsme u nás měli.
0: Aha.
2: A víš, jak to fungovalo?
0: No, slušně, když tak, jo.
2: Lidi začali vozit odpad do lesa, protože zjistili, že podle toho, kolik oni toho odvezli, kolik jim toho navážili, tak to se zaplatilo.
0: Aha.
2: Tak ty lidi místo, by to dávali do popelnic, vozili do lesa.
0: Do prčic, no, takže jako chytrá technologie je vlastně jako dobrá na jednu stranu, takhle na první pohled, ale vlastně na tu druhou vůbec.
1: Znělo to dobře, dokud si nezavolal, no. Teďka už jsem o tom nic nemyslím.
0: Mějte se krásně, hezky ráno, ahoj. No, tak tady to máš.
1: Tak nic moc, no.
0: Tady to máš. Tyjo, takže já si říkám, hele, kdyby byl Bavorov, co jsou Vodňany, tak mají vlastně ty popelnice očipovaný taky.

0: Čtvrt na devět, Kateřina Marie Tichá na Hit Rádiu. Ve Vodňanech mají očipovaný popelnice. Volal nám k tomu posluchač, který s tím má zkušenost, a lidi prý pro zavedení začali odpad odvážet všude možně, protože se jim ty čipy nechtěly platit, tak to radši odváželi do lesa. To je hrozný. Takže to máme smartphone, smartwatch, smart home, taky smart bordel. A přišla nám dokonce ale taky hlasovka od posluchačky Renáty, která s tím má jinou zkušenost.
1: Zdravím do rádia, já jenom reaguju na očipování popelnic, tady je posluchačka Renáta. Krásně to funguje právě ve Vyšším Brodě, kde docílili toho, že lidé začali třídit odpad. Je to o tom, ano, čím méně odpadků komunálního vyvezeme, tím méně budeme platit. Ale jde o to, že prostě ty lidi začali třídit plasty, papíry, plechovky, úplně kompletně všechno, včetně skla. Hmm. Takže za mě tohle z toho očipování by mělo být úplně všude. A pokud jsou lidi čuníci a vozí to do lesa, tak to není o očipování popelnic, ale o lidstvu jako takovém.
0: Super názor, super názor. Tak my vás můžeme propojit s pánem a můžete spolu zajít na kavčo, probrat to. Nicméně, co čert nechtěl, počkej, já tady čtu další pecku, jo.
2: Ale.
0: Taky se to týká čipu. No. Do českých řek pustili 2100 malých jeseterů a každý z nich má čip, konkrétně do Dyje a Moravy na Břeclavsku.
2: Ryby
0: mají čipy. Tady ty prehistorické ryby, oni patří k evolučně skoro k nejstarším rybám, a ten projekt má zjistit, jestli se tenhle ohrožený druh dokáže do řek zase vrátit. Takže budeme sledovat čipy. Když si říkám, jestli používáš, že máš iPhone, že tak tam je aplikace najít můj iPhone, tak tady bude najít můj jeseter. Říkám si, čip má, teďka mu zařídit jenom občanku a datovku.
2: Budeš koukat, hele, tady pluje, přesně, pluje zrovna přesně. Bobík.
0: Hele, prehistorická ryba, moderní čip, to je prostě jeseter 2.0, pozor. Pojďme na depešáky, hezký ráno.

0: Mod, Enjoy the Silence, tohle jsou hity pro vaše lepší páteční ráno, ladíte snídaní šampionů, za to jsme moc rádi. Za malou chvíli další parádní muzika. Rehab, In My Head, taky Kamarád a taky aktuální doprava. Hezký ránko.
1: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
4: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
6: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
5: Vážně?
6: Já mám Lelosy na sobě celý den.
5: Lelosy. Too comfortable to take off.
7: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
8: Ty v Bauhausu nevedeme.
7: A Auschus našel byste?
8: To vás zklamu, bohužel.
7: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
8: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
9: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
10: když se to má podařit.
11: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
12: www.projektantbudoucnosti.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
16: V Superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
15: Sportka od Olvinu.

0: Krušných hor až po České Švýcarsko. Od Ústí přes Teplice až po Děčín. Tohle je náš domov, náš region a naše rádio. Hit Radio Nord Music.
1: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Bourá se na Orlicko-Ústecku. Dávejte si pozor na příjezdovce do Žamberka směrem od Kunvaldu, kde vás krátce zdrží nehoda. A pozor taky na trase z České Lípy na Mladou Boleslav. Za obcí Doxy se srazila dvě osobní auta. I tam si chvilku počkáte.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Conta.

0: snídaní šampionu na Hit Radio. Je přesně 8.30 a David Račák pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Je 8:30, hezké ráno, strážníci v Boskovicích chytili uzeninového fantoma. Chtěl ukrást 4 kila salámů a masa. Do batohu vrazil vepřovou pečeni, chlazené kuře, uzenou plec, mleté maso, salám Vysočina, slovenský salám, salám Godhaj, šunkový i polosuchý salám, k tomu sýr, kávu, langoše a navrch smažený květák. Celkem za 1700 korun. Pozoruhodný výkon, muž se ke krádeži přiznal. Pád letadla společnosti Fly Dubai se 174 lidmi na palubě zastavil po pobodání pilota jeho kolegou izraelský cestující, který nikdy předtím letadlo neřídil. Instalatér Janiv Hajun v kritické chvíli zatáhl za knipl, než se řízení ujal záložní pilot. Je divákem pořadu o vyšetřování leteckých nehod. No a severokorejský vůdce Kim Jong-un váží více než 140 kilogramů. Navzdory tomu, že jeho stav se dá popsat jako extrémní obezita, zatím nevykazuje žádné viditelné zdravotní problémy. Takové je alespoň hodnocení jihokorejské tajné služby, které ve středu zaznělo v tamním parlamentu.
0: Ale on to neví, ale. Protože teď si vem, že mu tam ani nikdo nemůže prostě říct, že je tlustý.
3: Nikdo, že jo, tam si neškrtnou.
0: Mě to připomnělo ten vtip, jo. Jak se baví jihokorejec se severokorejcem a jihokorejec se ptá, hele, jak se máš, co život? A ten ze severu říká, ale kamaráde, ale nemůžu si stěžovat.

0: 8 minut po půl deváté si dáváte Hit Radio. Krásné ráno, Michal a Jasmin s vámi. Nejnebezpečnější věta na světě je... Máš minutku? Takhle, nikdo v historii lidstva tím nemyslel 60 sekund. Proč se o tom bavíme? Protože existují tři věty, které bychom v práci měli přestat používat, protože pak působíme méně sebejistě.
1: Tak to mě zajímá.
0: Tak jaké tři věty to jsou? Tak to první jsme si řekli, bude to jen minutka.
1: Protože no, nebude
0: to
1: nikdy,
0: prostě
1: no.
0: Nebude minutka. Nebo pokud ne, nevadí. Když vám to vlastně neskutečně vadí, jo? A to je slabý slovo pro to. A nebo třetí věta, nejsem odborník, ale... No tak tímhle si ještě před svým názorem totálně jako odkouříte. Proč vás vlastně ty lidi jako nemají poslouchat, jo?
1: No jasně, jednak je tam ta důvěryhodnost, ale taky pak působíte jako ty rozumbrady, no.
0: No jasně, ta pointa je vlastně jednoduchá, že buď něco zbytečně zlehčujeme, nebo se omlouváme ještě před tím, než vůbec něco řekneme. Tak jaká největší pekla, jaké věty v práci ještě můžou zaznít? Napadá mě třeba... Klidu, nemusíš odpovídat hned.
1: Já to mám asi, a tak to je i ve vztahu, takový to, musíme si promluvit, jo.
0: Jo, anebo nic mi není. Je všechno, jakoby prostě, jo. Není ti nic? Nebo je mi všechno.
1: Hodně ti je.
0: Za mě vyhrává, máš minutku. To je prostě věta, pro kterou umře dalších 90 minut. A hele, za minutku, jo. Eva Farna, neříkej, co má se stát, tak minutku, vydržte, minutku.
2: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
4: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
7: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Babí léto v Větravě je tady. V sobotu 3. října vás čeká večer plný živé hudby pod širým nebem. Hlavní hvězda kapela Zrní. Dále zahrají Přeskopec a Jan Fitz a kompany. Od 17 do 23 hodin v Větravském dvorci. Vstupenky na jitrava.cz.
10: Hit Radio.

0: mým déšníkem, šníkem, Rihanna, Umbrella, 8.50 na Hit Rádiu, krásné ráno.
1: Určitě už jste někdy koukali na Pokémony, nebo sbírali jejich kartičky, hráli hry, nebo je aspoň prostě znáte a víte o nich, protože to byl velký fenomén.
0: No to jo, když jste měla v kartičkách Pikachu, tak to bylo na Pikachu.
1: Můj brácha ten je sbírá, doteďka je tím posedle, já to taky milovala. Co ty, Michale?
0: Miloval jsem, hlavně ten seriál, že jo, Ash Ketchum a Znělka, já chtěl bych být ten nejlepší, jak někdo přede mnou, tu zkoušku musím zvládnout sám a tréninky věcma, to prostě, hele, to si půjdu pamatovat. Podle mě, až budu na smrtelný postel a někdo by se mě na to zeptal, tak já ožiju.
1: Nápodobně. Já jsem našla článek o tom, jak tenhle ten fenomén vůbec vznikl a přijde mi to teda dost zajímavý. Vlastně to vzniklo tak, že jeden malej kluk miloval brouky, jo. Jejich tvůrce jmenuje se Satoshi Tairi. Jako dítě běhal po loukách kolem Tokia, chytal tam hmyz. Možná vám už taky někdy přišlo dítě domů s kapsama plnýma brouků. No ale jak to Tokio rostlo, tak louky, rybníky postupně zmizely a s ním i ty brouci, jo. A pak přišel Game Boy a on si řekl, představil si ty dvě konzole propojený kabelem a představil si, že tím kabelem mezi nima lezou malý potvůrky a bylo zaděláno na Pokémony. A ten vývoj trval nějakých 6 let, ta firma se během toho málem položila, ale v roce 96 vyšly opravdu první Pokémoni.
0: To je zajímavý. Já teda tu historii znám trošku jinak, tohle jsem vůbec nevěděl, protože já tu historii znám tak, že Pokémoni vznikly na Moravě. No. A když se bavil otec s matkou na dvorku svého statku u Kroměříže, mámo! Hente náš mladý synek je blbej jak ta svině. Pokémon je,

0: Pendleton In My Bones, tohle je páteční Hit Radio. 8.57 a snídaně šampionů končí, jdeme se s vámi rozloučit, šampioni.
1: Děkujem za další krásný ráno s váma, další krásný týden a užijte si víkend.
0: Tenhle týden byl zkrácený, takže doufám, že i vám to uteklo. Po víkendu klasika v pondělí v 6.00 jsme tady.
2: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
0: Zvládněte pátek a užijte si víkend.
1: A odpočiňte si, v pondělí jsme tady zase.
0: Pa, pa.
3: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Krásné dopoledne vám všem, kteří ladíte Hit Radio Kontakt. Od mikrofonu vás zdraví Denis Kalibaj, pojďme se podívat za volant. Řidiči opatrně na trase z České Lípy na Mladou Boleslav za Jestřebím. Na krajnici budou probíhat údržby práce a opatrně na příjezdu do Turnova ve směru od Českého Brodu. Na kruhovém objezdu i tady budou dělat údržbu a musíte dávat pozor a počítat s krátkým zdržením. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou pečení bez kosti kilogram za 74,90 a vejce M s kupónem v aplikaci za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Deprese z narozenin. Zase o rok navíc. Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Nisa. S novou dávkou stylu si zrcadlo zase zamilujete. Nisa Liberec. Na dotek radosti.
7: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.
4: Rádia.cz Hit Radio Kontakt.
1: Je 9 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová, hezké dopoledne. Opozici se ani na druhý pokus nepodařilo ve sněmovně svrhnout vládu premiéra Andreje Babiše. Proti vyslovení nedůvěry vládě hlasovali podle očekávání přítomní poslanci všech tří koaličních stran. Návrh podpořili zákonodárci opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09. V Liberci začalo kvůli chystané rozsáhlé opravě vypouštění veseckého rybníka, známého i jako Tajch. Stavba zahrnuje kompletní opravu hráze a vybudování nového bezpečnostního přelivu. Bez vody bude nádrž skoro 2 roky. Kvůli opravě hráze bude do konce března roku 2028 uzavřená silnice, která přes ní vede a která spojuje ulice Šumná a Chatařská. Festival Sport Film Liberec odstartoval. Nabídne sportovní filmy, premiéry, besedy i známé hosty, včetně Lukáše Krpálka, Zuzany Maďarové nebo Josefa Trojana. Festival probíhá až do neděle. Kompletní program najdete na webu sportfilm.cz, kde pořídíte i vstupenky na jednotlivé filmy nebo výhodný festivalový pas, který vás dostane na všechna promítání. Na kongresu Mezinárodní hokejové federace IIHF na Tenerife se dnes bude volit nový šéf světového hokeje. Mezi 9 kandidáty na post prezidenta je i bývalý úspěšný český brankář a současný viceprezident federace Petr Bříza. Spolu s Němcem Reindlem by měl být favoritem. Na severu Čech měříme 12 až 16 stupňů. Dneska bude převážně oblačno, večer by pak mělo oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 21 stupni.
4: Hit Radio Kontakt.
3: Hit Radio Kontakt, s vámi krátce po 9. Denis Kalibaj vás zdraví od mikrofonu. Tolik zprávy a teď už jsou na snadě úsměvy, protože dneska máme Světový den úsměvu. Ano, co vám dokáže na tváři vykouzlit ten největší úsměv, i to nám můžete dát vědět na náš WhatsApp 606 825 404. A k tomu vám přihodím úsměvavý hity.

0: Hit Radio Kontakt.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: 10 minut uteklo z našeho společného dopoledne. Silva se vydala na dovolenou a tak tu dneska budete prostě muset být se mnou. A já jsem za to moc rád. Tady na Hit Radio Kontakt vás zdraví Denis Kelly. Bye. Dneska je den úsměvu. Den, kdybychom měli mít zuby vidět všude ven. Obzvlášť pokud třeba máte za sebou roky, kdy jste nosili rovnátka. A hlavně dneska si společně řekneme, co nám dokáže ten úsměv na tváři úplně jednoznačně vykouzlit. Je to nějaký kompliment, je to něco, co vám někdo v poslední době řekl? Pište nám na náš WhatsApp 606 825 404.
1: WhatsApp Hit Radio Kontakt 606 825 404.
0: Na tohle číslo nám totiž můžete dát vědět, co v posledních dnech někdo pro vás udělal a vám to vykouzlo úsměv od ucha až k uchu. Za mě třeba rozhodně je to, stačí jenom drobný kompliment, když vám někdo řekne, máš příjemnou voňavku, dneska ti to sluší. Co tam máte v tom seznamu úsměvů vy? Pište nám, no a mezi tím si samozřejmě dáme i hity, který v nás vykouzlej ty nejlepší pocity. Zabrouzdáme na chvíli kousek do minulosti. Tady je hit Dilema.

0: Jo, takhle zní skvělý dopoledne. Takhle zní dopoledne s Hit Rádiem Kontakt. Denis vás zdraví od mikrofonu a krátce před 9:30. Víkend už nám klepe na dveře. A to je něco, proč se přeci jen usmívat. A dneska na den úsměvů těch důvodů hledáme mnoho. Píšete nám na náš WhatsApp 606 825 404, co vám dokáže vykouzlit úsměv na tváři. Hanka třeba napsala, že hezký počasí. Ani naprosto s tebou souhlasím. Dominik, ten nám zase napsal, že nejvíc mu na tváři dokáže úsměv vykouzlit to, když obě jeho dcery přinesou domů dobrý známky ze školy. Tak Dominiku, ještě nám řekni, kolik tvým dcerám je, ale samozřejmě tohle je něco, co určitě dokáže rezonovat s každým rodičem. Obzvlášť pokud máte třeba nový školáky. No a Veronika, tak ta nám napsala sem do studia na náš WhatsApp, že ona má vždycky radost, když může jít někam ven do přírody. Do přírody, na výlet, s příchodem víkendu, ježiš, co víc si přát. Snad jenom ty nejlepší hity a ty mám my rozhodně dodáme. Krištof a Co bude pak, nebo třeba Huntrix a jejich Golden. I tohle na vás za malý okamžik chystáme. I tohle si spolu užijeme.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
3: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
4: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
5: Plánujete firemní party? Chystáte oslavu narozenin vašeho kolegy? Přejete si zakončit rok netradičním způsobem? IQlandia, originální místo pro váš firemní večírek. Zažijte večer plný zábavy a interakce. Večírek v IQlandii, akce na míru pro váš tým. Více na IQlandia.cz.
6: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
8: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
13: Hit Radio. Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

Hit Rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hit Rádiem. Zlepši si náladu.

Ahoj, ahoj, s vámi je Daddy Skalibaj a hlavně Hit Radio Kontakt. 4:30, tady ten nejlepší program na závěr pracovního týdne. Není to paráda, když si můžeme říct, jo, víkend už se nám blíží. A ten oslavíme společně taky s pořádným hokejovým fanděním. U toho nám nemůžete chybět, protože na hokej můžete vyrazit třeba dneska. Čeká nás další zápas a bude to pořádný boj, protože už od 18 hodin na ledě Bílých tygrů Liberec bude startovat souboj Liberec-Olomouc. Docela zajímavý zápas, i třeba díky tomu, že obránce Tomáš Galvas je původně z Olomouce a pamatuju si, že během jeho prvního zápasu proti svýmu bývalému domácímu a teď už rivalovskému týmu střelil gól. Takže uvidíme, co dneska tenhle zápas přinese a vy u toho samozřejmě musíte být s námi. Tak si to zapište do kalendáře, dneska v Home Credit Aréně se vidíme v 18:00. A teď už se vidíme někde na pláži i s tímhle skvělým hitem. Zazpomínáme na ty nejlepší pecky, připomeneme si ten nejlepší čas, třeba tady s kouskem Kiss Me. Tak pojďte do toho víkendu proplout s tou nejlepší energií. Na Hit Rádiu Kontakt. Kiss me.

0: Tohle byly Linkini a jejich Lost krátce před 9:45. Tady Hit Radio Kontakt, dopoledne a pátek už za rohem. Většinou, když se řekne pátek, tak si řekneme, jo, to je super, víkend se blíží. Ale teď si představte, že patříte do té kategorie lidí, co nejvíc pracují o víkendu. Ano, samozřejmě to čeká i spoustu z vás a samozřejmě i vám budeme posílat dál ty nejlepší hity. Raven, Shaggy a Hit Angel. Pokud třeba před váma je pracovní víkend, nezoufejte, ty nejlepší hity už chystáme.
1: Umělá inteligence pomáhá i lékařům v České Lípě. Českolipská nemocnice má nový automatizovaný rentgen, který využívá i AI. Vyšetření má být rychlejší, přesnější a šetrnější. Co všechno nový přístroj dokáže a jak bude modernizace Českolipské nemocnice pokračovat? Poslechněte si v rozhovoru s hejtmanem Martinem Půtou už v pátek na Hit Radio Kontakt.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
3: Leva 20%.
4: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám, Baru, povedlo. Jako z katalogu.
3: Viď? A všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Taky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez páníčka. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky CZ.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na
4: firmanazážitky.cz.
5: Burčáková sezóna jede naplno. My si na Burčák posvítíme s vyhlášeným vinařem Petrem Dušanským z vinotéky Víno Hruška. Jak poznat opravdu dobrý burčák, jaké odrůdy burčáku můžeme ochutnat a jaká burčáková limitka se ještě chystá, nebo jaká je vlastně letos vinařská sezóna? Dozvíte se v sobotu v našem vysílání.
6: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hitradia Kontakt.
7: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hitrádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
8: Hitrádio Kontakt.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Kontakt, je přesně 10 hodin. Denisa Mečířová připravila další krátké zprávy a podíváme se taky za volant, jak to aktuálně jezdí v našem regionu. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči z Bystřete na Českolivsku mezi Mimoní a Borečkem. Je tady uzavřená silnice, čekejte drobné komplikace. A dávejte pozor taky v Liberci v Křižíkově ulici. I tady je uzavřená silnice kvůli opravě vozovky. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: To je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
4: Jupi!
3: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
4: Rozložte nové možnosti.
3: Když mobily,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Lásko, jaký bys chtěla auto?
6: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
5: Ale já myslel, jakou barvu.
6: Barvu? Já tak to nevím.
5: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
7: On Air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
8: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Liberecký kraj, Děčínsko a Šluknovsko a Denisa Mečířová. Nové výjezdové centrum v Turnově dneska zahajuje oficiální ostrý provoz všech tří složek integrovaného záchranného systému Libereckého kraje. Nové zázemí tak už společně využívají krajští hasiči, záchranáři a oddělení silničního dohledu policie. Společné zázemí a přímý výjezd na hlavní silniční tah jim usnadní spolupráci i cestu k lidem, kteří potřebují pomoc. Nehoda poslance Filipa Turka jde do správního řízení. Zatím podle premiéra Andreje Babiše není jasné, kdo ji zavinil. Babiš v České televizi připomněl Turkova slova o rezignaci v případě, že bude na vině. Podle pražské policie se při červencové nehodě nestal trestný čin a věc postoupila do přestupkového řízení. Ministerstvo financí dnes stanoví maximální prodejní ceny pohonných hmot na víkend a pondělí. Dnes mohou čerpací stanice prodávat naftu na nejvýš za 48 korun a 58 haléřů za litr, benzín maximálně za 45,92 za litr. Proti čtvrtku, kdy začala cenová regulace platit, se cenové stropy snížily. Bílí tygři se po zisku bodu v Litvínově vrací zpátky pod Ještěd, kde se jim v tomto ročníku poprvé postaví olomoučtí kohouti. Utkání se soupeřem z Hané začne v 6 večer na ledě liberecké Home Credit Arény. V Železném Brodě je 15 stupňů, v České Lípě 13 a v Harachově 11. Dneska bude na severu Čech většinou oblačno, maximální teploty naměříme mezi 18 až 21 stupni.
7: Hit Radio Kontakt.
0: Tak to byla naše Denča Mečířová, její zprávy, díky za to. No a teď se společně vracíme samozřejmě k přípravě na víkend. Nejlepší je ty pohoda, klid a hlavně dodělávání těch povinností v práci. Týhle hoďce se spolu podíváme taky na to, co byste řekli svýmu partnerovi, kdybyste mu mohli říct úplně cokoliv. A ještě k tomu samozřejmě ten nejlepší playlist. Jdeme na to!

0: Na boj, daj, daj. A krátce před čtvrt, Hit Radio Kontakt. Podzim zní lépe s Hit Radiem Kontakt, obzvlášť, když si vlastně můžeme přinést kousek léta. Ano, my si ten kousek léta přeneseme v podobě opálení. Kdo by nechtěl 15 stovek do Royal Sun? Skvělý příležitosti, jak se hezky opálit a užít si ten nejlepší čas. A hlavně vypadat, jako byste zrovna přijeli z Egypta. Jo, jednoduše si můžete vyhrát svoji poukázku i v naší odpolední show. Nezapomeňte poslouchat a taky psát, proč je dobrý být opálený během podzimu.
1: WhatsApp Hit Radio Kontakt 606 825 400.
0: Tak tohle je to místo, kde si třeba vy během dnešního odpoledního programu s naší Denčou Janečkovou vyhrajete poukázku do Royal Sun. A mě by hlavně zajímalo, když takhle nad tím teď společně přemýšlíme, co je pro vás ta nejlepší věc na opalování. Je to potom ta barva, je to ten relax, je to to, že to máte spojený s dovolenou, i to nám můžete dát vědět. A my vám k tomu přihodíme samozřejmě i další skvělý hity. On air, online i v aplikaci Radia.cz. Pro vás máme ten nejlepší playlist. A samozřejmě na pátek jsme ho obzvláště vyšperkovali. Tak teď Joan Osborne a One of Us. I vy jste určitě jedním z nás, z těch, kteří milují tady náš region.

0: Tady je Hit Radio Kontakt, 10 hodin a 23 minut a my máme ty nejlepší dny společně.
1: Dořekni to na Hit Radio Kontakt.
0: Je to tady, pátek a s ním tradiční dořekni to. Možná netradičně si ho dáme společně, když je Silva na dovolený, ale rozhodně vás nevynecháme z našeho skvělého vysílání. Takže dnešní dořekni to. Někdy chci svému partnerovi říct, aby... A teď už je to na vás.
1: WhatsApp Hit Radio Kontakt 606 825 404.
0: Přidejte se k nám do vysílání Hit Radio Kontakt. Napište nám na náš WhatsApp 606 825 404. Co byste dali za tuhle, za tenhle začátek věty? Někdy chci svému partnerovi říct, aby... Teď už je to na vás, abyste to dořekli.
1: Dořekni to a vysílej s námi. Hit Radio Kontakt.
2: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
3: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
2: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorováprodejna.lksobě.cz.
3: To nejlepší z regionu.
2: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
4: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
5: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
4: Když mobily?
5: Tak Mironet!
4: Klikni dvakrát!
6: Hledáš práci ve výrobě? Nečekej na lepší příležitost. Vivaplast právě hledá seřizovače, skladníky a manipulanty. Moderní technologie, silné zázemí a odměna, která odpovídá tomu, co umíš. Vivaplast. Přidej se k týmu, který jede naplno. www.viva.cz.
7: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
8: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domyčky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
9: KFC ti zase nabízí víc.
10: MacBooky Neo.
9: iPhony 17.
10: Laserové projektory.
9: Sluchátka Apple Beats.
10: A stovky dalších cen.
9: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
10: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
9: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
11: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
12: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
13: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
14: V neděli 4. října dorazí Sportfilm Festival do Jablonce nad Nisou. A kino Radnici ovládne fotbalista Petr Čech spolu s Ondrou Novotným z MMA.
15: Už jste viděli film Bojovník? Více na sportfilm.cz.
16: Hezký den s našimi službami vám přeje tým pneuservisu Šišmiš v České Lípě. Zastavit u nás se vyplatí. Mrkni na pneušišmiš.cz.
17: Babí léto v Větravě je tady. V sobotu 3. října vás čeká večer plný živé hudby pod širým nebem. Hlavní hvězda kapela Zrní. Dále zahrají Přeskopec a Jan Fitz a kompany. Od 17 do 23 hodin v Větravském dvorci. Vstupenky na jitrava.cz.
18: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
19: Podzim je skvělý s Hit Rádiem. Když jste zase v práci a ve škole s celou partou a chystáš se na finish roku. O podzimní soundtrack se ti postaráme my. Hit Rádio, zlepší si náladu.

0: Michael Schulte, Rehab a Hit Better Me nám dělá lepší pátek dopoledne na Hit Radio Kontakt.
1: Dořekni to na Hit Radio Kontakt.
0: Pojďte si zavysílat s námi v éteru Hit Radio Kontakt. Na severu Čech hledáme další Dořekni to. My vám dáme větu a vy nám na náš WhatsApp říkáte, co byste do té věty doplnili. Začátek věty je někdy chci svému partnerovi říct, aby... A vy jste nám dávali výborné odpovědi. Někdy chci svému partnerovi říct, aby začal používat mozek. No, tak tady je jasný, že tohle je zpráva od někoho, kdo se svým partnerem rozhodně musí vydržet hodně času a předpokládám, že spolu i bydlí. Někdy chci svému partnerovi říct, aby se nejprve podíval do ledničky, než se bude ptát na to, kde je kečup. Wow, tak tohle je ostrý. Jako na obranu všech chlapů. Já bydlím sice teď sám, ale stejně často se koukám do ledničky, já jsem tam dal ten kečup, kdo jiný, a stejně ho nemůžu najít. Někdy chci svému partnerovi říct, aby prostě jen nakoupil to, co jsem mu napsala na nákupní seznam. Jo, tak takhle, dáte manželovi seznam, on tam má koupit rohlíky, máslo, mlíko a místo toho přiveze domů třeba novýho veterána, koloběžku, čtyřkolku, motorku nebo něco, co na tom seznamu vůbec nebylo.
1: Dořekni to a vysílej s námi. Hit Radio Kontakt.

0: Alex Warren s hitem Ordinary, tady je Hit Radio Kontakt a my si spolu užíváme ten nejlepší pátek. Pojďme se spolu s naší Denčou Mečířovou podívat také do regionu.
1: Českolipská nemocnice má nové radiodiagnostické pracoviště s automatizovaným rentgenem, který využívá i umělou inteligenci. Co všechno umí a co to znamená pro pacienty, probereme s hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den.
1: Pane hejtmane, nemocnici jste nedávno navštívil a nový rentgen jste si prohlédl. Co se díky němu pro pacienty změní?
2: Především bude to vyšetření rychlejší, přesnější a díky tomu také šetrnější pro pacienty, kteří budou zatíženi nižší dávkou záření. Ten přístroj se dokáže sám nastavit podle toho, kterou část těla je potřeba zobrazit, pořizuje velice kvalitní snímky a především je umí dát dohromady a myslím, že to bude velká pomoc pro lidi, kteří na pracovišti pracují. A já jsem rád, že investice do moderní techniky směřují především ke zlepšení péče o pacienty.
1: Nový rentgen využívá také umělou inteligenci. Co už dnes dokáže lékařům nabídnout?
2: Tak umělá inteligence je trend dnešní doby a právě v té zobrazovací technologii umí lékařům poskytnout informace, které není tak úplně jednoduché odhalit, nicméně to konečné rozhodnutí a stanovení diagnózy zůstává na lékaři.
1: Je nový rentgen jednorázová investice nebo bude modernizace Českolipské nemocnice pokračovat?
2: Tak Liberecký kraj se zavázal, že až do roku 2030 každý rok poskytne na vybavení v Českolipské nemocnici 40 milionů korun. Rentgen je jeden z těch projektů. Připravujeme teď například rekonstrukci 7. patra budovy, kde vzniknou lůžka následné a rehabilitační péče. No a především pracujeme na projektu a přípravě stavby nového urgentního příjmu a tam je odhad těch nákladů v dalších letech zhruba 500 milionů korun. Je to důležité především proto, že region Českolipska bez své Českolipské nemocnice fungovat nemůže, i když je teď součástí velkého celku Krajská nemocnice Liberec Plus.
1: Tak to byly novinky v Českolipské nemocnici a hejtman Martin Půta. Díky za rozhovor a nashledanou.
2: Děkuji a zdravím posluchače Hit Radia Kontakt.
3: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Liberci na Hodkovické. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz.
4: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
5: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
6: Už žádný, mami, restartuj to.
7: Už se mi nesekne při penaltě.
6: Už nespane, když páříme s klukama.
5: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Allegria má

0: Generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesinovegenerace.cz.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sedlčanský hermelín protein 100 gramů za 42,90 a Chibo espresso nebo kafe krema 1 kg jen za 369,90. Bila, to dobré začíná u nás.
2: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
3: Nevydařené rande, rozpačité pohledy. Jak z toho ven? Dopřejte si terapii módou a v obchodním centru Nisa si spravte náladu novým, dokonalým úlovkem. Nisa Liberec, na dotek skvělým nákupům.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
7: V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
6: Sportka od Olvinu.
8: Hit Radio Kontakt.
9: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu. Hit Radio.
11: Happy birthday.

0: Hit Radio Kontakt, je téměř 11 hodin. Denisa Mečířová připravila další krátké zprávy a společně se taky podíváme za volant, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči dávejte pozor, v Jablonci nad ní jsou v Pražské ulici. U křižovatky s Revoluční je silnice dočasně uzavřena. A zbystřete taky na Děčínsku v Jeřichovicích. Probíhají tady práce na silnici a i tady je komunikace dočasně uzavřena. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
6: 11 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová. Dopravu v Liberci ve směru z horního centra na Jizerské hory omezí zítra běžecký závod Matony Liberec Trail Run. Do sobotního večera platí zákaz parkování na náměstích doktora Edvarda Beneše a Sokolovském náměstí. V sobotu bude pro dopravu postupně uzavřeno 16 ulic. Nejdelší uzavírky budou v centru města. Dotknou se ulic Železná, Rumjancevova, Voroněžská a Šamánková. Liberec spustil hlasování veřejnosti o projektech navržených v rámci letošního participativního rozpočtu. Hlasovat lze až do konce října na webu www.tvořimeliberec.cz. Občané Liberce rozhodnou svými hlasy, který z projektů uspěje a získá požadovanou finanční podporu od města. Na projekty radnice letos vyčlenila 10 milionů korun. Lidé mají poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro volby do Senátu, pokud v nich letos nebudou moci hlasovat v místě bydliště. Žádost je třeba doručit obecnímu úřadu nebo v případě zahraničních Čechů zastupitelskému úřadu do 16 hodin. Osobně si mohou průkaz vyžádat ještě 7. října. Umělá inteligence stále více ovlivňuje cestování. Lidem může pomoct vybrat destinaci podle jejich času, rozpočtu nebo zájmů a naplánovat detailní program. V čem dalším může být turistům nápomocná, řekne mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová.
7: Pokud pracuje s aktuálními daty o návštěvnosti, počasí, dopravě nebo nabídce aktivit, může například nabídnout alternativu k místu, které je zrovna velmi vytížené. To může pomoci nejen turistům, ale také místním podnikatelům a celému regionu.
6: AI tedy může lépe rozložit návštěvnost a zviditelnit méně známá místa. Teploty se na severu Čech pohybují mezi 14 až 17 stupni. Dneska budou stoupat maximálně na 18 až 21 stupňů a čeká nás většinou oblačno.
1: Hit Radio Kontakt.
0: A nás čekají taky další hity. Denisa Mečířová i zprávy, díky za to. A teď se společně vracíme zpátky k těm nejlepším hitům. Tady na Hit Radio Kontakt. Od mikrofonu vás zdraví Denis Skylibaj. No a před námi je taky pohled na Liberecké turistické centrum, protože to má letos jeden rekord pod palcem. Přidáme k tomu další skvělý hity a taky se podíváme na ty naše mobily. Hit Radio. Teď už je tu dvojice, kterou nelze přeslechnout. Shawn Mendes, Camila Cabello a jejich společný duet Señorita. Startuje čas krátce po 11.

Jenom to nejlepší z hitů jsme pro vás vybrali na pátek odpoledne. V 11 hodin a 12 minut si společně užíváme ještě zbytek toho dopoledního času. A to se musí oslavit nejenom s těmi nejlepšími hity, ale taky s tou nejlepší atmosférou. Třeba rádi cestujete a jezdíte do různých exotických destinací. No tak my se teď ale podíváme na dovolenou přímo u nás v regionu. Přes 500 lidí denně navštěvovalo turistický centrum tady v Liberci, což je taky náš největší rekord. Ano, Liberec zažil svůj největší turistický boom, nejvíc se během srpna chodilo do Radnice a samozřejmě do libereckého podzemí, navštěvovaly se různé památky po regionu a Ještěd je také jednou z nejnavštěvovanějších atrakcí tady u nás v regionu a je to samozřejmě znát, protože tady náš liberecký kraj je přece to krásné místo, kde si užít nejenom dovolenou, pokud jste zdaleka, ale taky třeba na nějaký ten výlet, procházku, anebo i nějaký ten overnight trip na nějaký ten, na nějakou tu jednu nocovačku, i pokud jste z regionu. Kam jezdíte tady u nás nejradši? Pište nám na WhatsApp 606 825 404. Vzpomenete si na to místo? My si teď vzpomeneme na další hit. Eva Farná, Miraj a jejich

0: Tom Odl se svým pijákem Another Love. Ladíte Hit Radio Kontakt, Denis Kalibaj vás zdraví od mikrofonu. My se společně samozřejmě vydáme i za dalšími skvělými hity. Někdy je prostě takový ten pocit toho, že se člověk cítí sám docela náročný a právě proto vám chci říct, že s Hit Radiem Kontakt nikdy sami být nemusíte. Patříme zkrátka všichni k sobě. Na severu Čech, Mark Amber a jeho Belong Together nám to už za chvíli připomene. A já vám k tomu ještě přidám takovou malou předpověď počasí. Budou pršet muži? It's raining men. V 11 hodin 25 minut víme, že tohle přistane taky do našeho playlistu. Tak nám dejte pár minut a my vám dáme tu nejlepší atmosféru na pátek dopoledne.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
3: Ty v Bauhausu nevedeme.
2: A Auschus našel byste?
3: To vás zklamu, bohužel.
2: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
3: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
4: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
5: když se to má podařit.
6: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
7: www.projektantbudoucnosti.cz. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
11: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

Mark Amber, jeho Belong Together. Tady je Hit Radio Kontakt, pátek už je v plném proudu a dopoledne ještě chvíli společně s námi. Co je taky společně s námi, je většinou náš mobilní telefon. Ten máte po ruce, přiznejme si, tak nějak pořád. A určitě máte taky galerii fotek úplně plnou, takových těch různých screenshotů a blbostí, který vůbec nepotřebujete. Tak já bych vám chtěl říct, pokud přemýšlíte, co chcete tenhle víkend udělat, co chcete třeba udělat za nějakou povinnost, pojďme si tam dát tohle. Taky nesnášíte takový to, když se vám začne plnit telefon a říkáte si, sakra, měl bych s tím něco udělat, ale co? Tak tenhle víkend si společně všichni sedneme a pročistíme ty mobily. Od screenshotu, který máte 4 roky schovaný a je úplně k ničemu. Od starý konverzace, kterou máte zbytečně uloženou, prostě všechno pořádně promažeme a uděláme takovou telefonní čistku, pak ten mobil odložíme a půjdeme na procházku. Co vy na to? Já myslím, že to zní jako ten nejlíp strávený čas. A abyste sebou přeci jen měli nějakýho parťáka, až odložíte telefony doma, přibalte si na cestu i Hit Radio Kontakt s těmi nejlepšími hity, třeba s Činasky a jejich kouskem Stejně jako já. V 11 hodin a 34 minut přeju všem krásný pátek dopoledne.

0: Kouzelný hit Abracadabra a Lady Gaga krátce předpoledne. Dennis Kalibaj vás zdraví od mikrofonu Hit Rádia Kontakt. Tak tohle byl náš společný dopolední čas a s ním jsme si užili to nejlepší z hitu a taky den plný úsměvů. Mrkli jsme se, jak se třeba opálit v Royal Sun, podívali jsme se na hokejový zápas, který nás čeká dneska od 6 večer tady přímo v Liberci na ledě Bílých tygrů Liberec proti Kohoutům z Olomouce. No a taky jsme se vydali za turistickou sezónou na severu Čech. To a mnohem víc jsme zmákli během pátečního dopoledne. A víkend je před námi. Uslyšíme se zase zítra od 13 do 18 hodin. A do té doby se mějte hezky, buďte na sebe milí. A zatím ahoj!
1: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Liberci na Hodkovické. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz.
2: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec, místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
5: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomysl.cz.
6: Burčáková sezóna jede naplno. My si na burčák posvítíme s vyhlášeným vinařem Petrem Dušanským z vinotéky Vínohruška. Jak poznat opravdu dobrý burčák, jaké odrůdy burčáku můžeme ochutnat a jaká burčáková limitka se ještě chystá, nebo jaká je vlastně letos vinařská sezóna? Dozvíte se v sobotu v našem vysílání.
7: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Rádia Kontakt.
8: Kontakt.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. S omezením dneska počítejte na příjezdu do Turnova ve směru od Železného Brodu. Na kruháči budou probíhat na krajnici práce údržby. A na Děčínsku v Dolní Poustevně se pracuje na silnici v Karlínské ulici. I tady počítejte s omezením. Vaše dopravní info nám volejte na číslo 800 900 952.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
5: Ty v Bauhausu nevedeme.
4: A Auschwitz našel byste?
5: To vás zklamu, bohužel.
4: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
5: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
6: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Jak udělat jedinečnou narozeninovou party? Jednoduše přeci. V IQ Landii nebo v IQ Parku. Naše balíčky zaručí nezapomenutelné zážitky, včetně občerstvení i výzdoby. Užijte si chytré narozeniny v IQ Landii či IQ Parku. Vše na iqlandia.cz. A oslava je dokonalá.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. České zdravotnictví čekají v příštích letech změny. Chystaná reforma veřejného zdravotního pojištění má zlepšit dostupnost a kvalitu péče a zároveň posílit prevenci. Pokračuje mluvčí ministerstva zdravotnictví Hana Plačková.
10: Víceleté dohody mají zároveň umožnit nemocnicím, ambulancím i zdravotním pojišťovnám lépe plánovat a při financování více zohledňovat kvalitu, bezpečí a efektivitu péče. Za účast na preventivních prohlídkách a hrazených screeningzích vznikne nárok na odměnu 500 až 1500 korun.
9: Konkrétní podmínky pro získání odměny si přitom nastaví jednotlivé zdravotní pojišťovny. Vláda Andreje Babiše podle očekávání ustála hlasování o vyslovení nedůvěry. Pro svržení kabinetu ve sněmovně hlasovalo 83 přítomných opozičních poslanců. Pro pád vlády by bylo potřeba nejméně 101 hlasů. Debata o nedůvěře zabrala 3 jednací dny. Česko zažilo letní teploty i v první říjnový den. Nejtepleji bylo včera v Českých Budějovicích Rožnově, kde teploměr ukázal 26,1 stupně. Letní den, tedy alespoň 25 stupňů, zaznamenalo ještě dalších 10 stanic, většinou ve středních a jižních Čechách. A teď ještě něco z regionu.
2: V Liberci začalo kvůli chystané rozsáhlé opravě vypouštění Veseckého rybníka, známého i jako Tajch. Stavba zahrnuje kompletní opravu hráze a vybudování nového bezpečnostního přelivu. Bez vody bude nádrž skoro 2 roky. Kvůli opravě hráze bude do konce března 2028 uzavřená silnice, která přes ní vede.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Odpoledne bude na severu Čech převážně oblačno, postupně se ale může oblačnost protrhávat. Teploty budou stoupat maximálně k 18 až 21 stupňům.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
11: Já vám přeju nádherné páteční poledne. Ten, řekněme, zkrácený pracovní týden má jen jednu nevýhodu, a to, že máme jen 4 srdcovky v tomto týdnu. Ano, už je tady 4. pracovní den, je tady pátek a tím pádem poslední srdcovky pro tento týden. Jak se máte dneska? Doufám, že všechno fajn, že všechno dobrý, že máte úsměv na rtě. Pokud ne, tak posloucháte správné rádio, protože my vám tu náladu určitě zlepšíme. Mám tady připraveno 5 legendárních hitů a ten 6. pak bude opět na vaše přání. Kam se vydáme hned na úvod? Půjdeme do roku 2000. V té době jeden slovenský zpěvák vydal nádherný album, jo? A tam se na něm jako podílelo tolik, ale tolik interpretů a umělců, jako třeba Anna K., Hanna Hegerová, Iva Bitová, David Koller, Robert Kodym, Vladimír Brabec a další a další. A jednou z těch písní, ve které například i Anna K. zpívá, no tak to je baroko. Kdy jste tohle slyšeli naposled? Že to nějaký pátek bude, co? No tak teď je jeden z nich, další pátek. Richard Miller a hosté. Baroko, srdcovka číslo 1 na Hit Rádiu.

0: daleko. A jsme se dostali hodně, hodně daleko do minulosti, až do samotného baraka. Navracíme se zpátky. 12 hodin 8 minut, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Je krásný, že už teď mi začaly chodit zprávy na WhatsApp Hit Radio s číslem 777-937-777 a jako první zpráva úplně, tak mi přišla hned těsně po 12. hodině. Nazdár, tak pojď, nakopni to. Tak si říkám, sakra, tak to jsem si měl přečít dřív, to mi jako nevyšlo, tady tou první srdcovkou. No, nedá se nic dělat, jo. Máme prostě trošku pomalejší páteční rozjezd, jo, ale pojďme zařadit teda rychlejší stupeň a kopnu tam rovnou trojku. Dáme si ryzí devadesátky, aby jsme to teda fakt nakopli. V dnešní době tak se jí hodně fancy jídla, jo, to je samý, já nevím, avokádový chleba se semínkama a kolem zelenýma bylinkama a kytkama, co ani nevím vlastně, jak se jmenujou a jestli se to může jíst nebo ne, nebo vejce benedikt s holandskou omáčkou, jahodama, borůvkama, na domácí briošce nebo croissantu a takovýhle věci, ale hele, na rovinu, v devadesátkách jsme si doma prostě otevřeli konzervu lunch meatu, k tomu jsme si dali cibuli, kyselou okurku, kečup nebo hořčici, chleba a bylo nám dobře. A tenhle hit, který tady mám, tak to je prostě fakt ten talíř s tím lunch meatem, s tou cibulí a s tou kyselou okurkou. Tohle jsou ryzí devadesátky. Jdeme to nakopnout. Korona! Baby, baby! Páteční party začíná právě teď.

9.95 na Hit Radio, posloucháte Srdcovky a neuvěříte, co se teď stalo. Normálně mi přišla zpráva od bývalého prvoligového fotbalisty Milana Petržely a píše: poslouchám v rádiu teď na cestě autem. Srdcovky jsou skvělý. Je to možný? Milan Petržela, frajer, co odehrál 537 zápasů, rekordman, nikdo neodehrál víc v první lize než on. Ten na druhém místě je skoro o 100 zápasů zádu. Dal 60 gólů, 4 tituly, teď poslouchá Srdcovky. Milane, ty jsi král, jako Michael Jackson, tak tohle je pro tebe.

0: Poznali jste ho? Gordon Matthew Thomas Sumner, alias Sting. Dnešní oslavenec tady u nás na Hit Rádiu a čtvrtá srdcovka pro páteční den.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Jo, Sting dneska slaví narozeniny. Na narozeninovém dortu bude mít teda docela slušný požár. 75 svíček, 75 let. Nádherná, fantastická hudební kariéra, spousta legendárních hitů. On je opravdu jako žijící legenda. Žijící legenda a upřímně řečeno, na baskytaristu to není vůbec špatný. Teď zdravím všechny baskytaristy i mý kamarády, ze kterých si děláme stále jako legraci. Tak vidíte, i baskytarista může být vidět a slyšet. Je 12 hodin 20 minut, já se tady dívám na WhatsApp Rádia s číslem 777-937-777. Píše mi Pavel, čau, tak s tím lunch meetem si zabil. Normálně jsem na něj dostal takovou chuť, že ho půjdu dneska hledat do obchodu a dám si ho tak po 30 letech k večeři. Doufám, že ho ještě prodávají. Pamatuju si, že jako dítě jsem ho měl často, máma ho i smažila na pánvi k bramborám. Tak díky moc za tuhle vzpomínku. Pavle, není vůbec zač, upřímně řečeno, mluvil jsem o lunch meetu a normálně si tu chuť jako vybavím taky, okamžitě. Na první dobrou, fakt bych si dal. Dáme si pátou srdcovku, to si taky určitě vybavíte, takhle hned podle prvních tónů. Co? Jdeme do Švédska, na Hit Radio Cardigans a za chvíli srdcovka na vaše přání. Tak mějte pohodový pátek s Hit Radiem, s Jirkou Plnářem a s Cardigans.

0: Cardigans na Hitrádiu, pátá srdcovka.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: No, toto uteklo. 12.24, tohle byla poslední srdcovka pro dnešní den a zároveň i pro tento týden. A teď je otázkou, co si dáme jako srdcovku na přání, jo? Ten přídavek tady samozřejmě bude, šestá srdcovka nesmí chybět, ale to já už nerozhoduju. O tom já už nerozhoduju, pojďte se na chviličku i vy stát DJem Hitrádia, nebo DJkou samozřejmě, 777-937-777. Pojďme si dát nějakou píseň od kapely, interpreta, zpěvačky, co třeba jste měli ve svém pokojíčku na plakátu, nebo jste si vystřihávali samolepky z bravíčka a tak podobně. Prostě něco, co vás vrátí do doby, kdy jste byli třeba na střední škole, nebo do puberty, jo? Napište mi, co byste dneska chtěli slyšet, co je srdcovka číslo jedna pro vás a já vám ji zahraju. Moc rád. Tady na Hitrádiu 777-937-777.
2: Automoto muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej. Propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
3: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
4: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
5: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
7: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
8: No, říkala, že nic nechce.
7: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
8: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
9: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
8: Romantickou večeři.
9: Pobyt pro dva.
8: House running.
9: Jízdu v supersportu.
8: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
9: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
8: Nejlepší zážitky hledejte na
10: firma na zážitky.cz.

0: největší hity, které jsme poslouchali v 90. A většinu z nich posloucháme dodnes. Hit Radio 90. V DABu, na internetu i v aplikaci Rádia.cz.
1: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na Maxivita.cz.
0: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Šabuzi na Hit Radio ve 12 hodin 32 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je před námi páteční srdcovka na vaše přání. Dneska to opět bylo těžký a tak jsem začal počítat v jednotlivých zprávách, kolikrát se mi tady objeví jaká kapela nebo zpěvák nebo zpěvačka. A nevím, co se stalo, ale zrovna dneska to vyšlo na Offspring. Jakože nejčastější kapela, kterou já tady vidím na WhatsAppu Hit Radio na čísle 777937777. Tak jsou opravdu Offspring, takže my se vydáme do 90. let. Píše si mimochodem, mimo jiné, Eva, Tomáš, Jirka, Honza, ten k tomu ještě přidává krásnou story. A to tady budu číst teďko. Kamaráde, já na základce vyrůstal na Offspring, učil jsem se na prkně ve skateparku a nezapomenu, jak jsme tenkrát nosili s sebou jezevčíka. Závorka rádio. Jasně, vím, co jezevčík. Do něj si dávali bušty. Závorka, velký tlustý baterky. Já jsem chtěl říct, že posloucháte srdcovky, já myslím, že všichni víme, co jsou baterky, bušty, ale v pohodě, díky za vysvětlení. No a na kazetě nám tam hrála Amerikána. Dodnes je to moje nejoblíbenější od Offspring, co kdy vydali, a obecně nejoblíbenější deska. S tím se dá souhlasit, 100%. Tak si dáme něco s Amerikány, ne? Na Amerikáně tam toho je strašně moc. Je tam samozřejmě Pretty Fly, pochopitelně. Co tam je dál? Why Don't You Get a Job? To je tam taky. To hrajeme ale často. Tak si pojďme rád něco, co se jenom tak nehraje, ne? Tohle je mimochodem číslo 5 na té desce. Pátý hit hned po Pretty Fly. Tohle vás nakopne v pátek. Tohle je něco, co potřebujeme slyšet v srdcovkách. Něco, co se prostě už jen tak nehraje. A proto je tady Hit Radio. Tak si to užijte. Offspring!

0: Bokáč na Hit Rádiu. Život občas není fér a tak si váš každé maličkosti, co máš. O čem to ten Bokáč vlastně zpívá? Možná necháme až do středeční rolety dvojsmyslů, ale je tady ten malý kašpárek, vám může zahrát velké divadlo na Hit Rádiu a tak budu pokračovat dál s výběrem dalších skvělých hitů, i přesto, že srdcovky jsou pro dnešek opravdu u svého konce. Ale dáme si do 13. hodiny ještě Miles Smith, Green Day a nebudou chybět ani Disturbed. No a ve 13 hodin nejnovější zprávy. Další srdcovky zase v pondělí tady na Hit Rádiu ve 12 hodin. S vámi Jirka Pelnář, pokračujeme dál. A tak si jako říkám, že kdybyste chtěli mít už nějakou jistotu, co byste v pondělí chtěli slyšet, tak klidně i dál můžete psát vaše hudební tipy na 777-937-777 a nebo klidně v průběhu dne i mě na Instagram, normálně do zprávy, jsem tam jako Jirka Pelnář. Nestýte se, nebojte se, klidně mi to tam všechno sypte, ať na příští týden jsme připraveni a vyslyšíte přesně to, co máte rádi. V srdcovkách na Hit Rádiu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máme ji!
3: Naši novou akuvrtačku.
2: Jen za 799 korun.
3: S baterií a nabíječkou v ceně.
2: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
3: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Baví tě obchod a chceš změnu? Změnu. Vivaplast hledá vedoucího obchodního oddělení. Vést celý tým, rozvíjet obchodní vztahy a otevírat nové. Umíš v tom chodit? Pojď posunout sebe i nás. Vivaplast. Přidej se k týmu, který jede naplno. www.viva.cz.
7: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Víc z hudby toho mezi 12. a 13. na Hitrádiu už neuslyšíme, ne že by sem nechtěl, ale čas, ten nás trápí. 12.59, za minutku jsou tu nejnovější zprávy, ještě předtím aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči opatrně dneska na trase z Chrastavy na Českou Kamenici. U Jítravy budou probíhat práce údržby. A připomínám, že na Českolipsku mezi Mimoní a Borečkem je silnice uzavřená, tak s tím počítejte. Dobře dojeďte a vaše dopravní info nám volejte na číslo 800 900 952.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Nakupte v hypermarketu Globus Liberec se Scan & Go nad 2000 korun a nákup zdarma může být váš. Každý den jeden výherce. Více na www.globus.cz. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Yogobelu 150 gramů při koupi 3 kusů za 9,93 za kus a aktivuj kefír v Bila klubu za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
4: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Liberci na Hodkovické. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Bylo 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Lidé dnes mají poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro volby do Senátu, pokud v nich letos nebudou moci hlasovat v místě bydliště. Žádost je třeba doručit obecnímu nebo v případě zahraničních Čechů zastupitelskému úřadu do 16 hodin. Osobně je možné na úřadě o průkaz požádat až do středy. Hnutí Naše Česko představilo návrh koncepčního řešení penzijního systému. Cílem je propojit penzijní reformu s vytvořením silného kapitálového trhu. Dobrovolnost systému zůstane, má ale aktivně pomáhat lidem udělat racionální a dlouhodobé rozhodnutí, uvedl k návrhu předseda hnutí Martin Kuba. Hokejisté Sparty porazili v předehrávaném utkání 7. kola extraligy České Budějovice 4-2 a na třetí pokus poprvé vyhráli v domácím prostředí. Jihočeský Motor zdolali v O2 aréně po 11. v řadě. Gólem a asistencí se na výhře podílel kapitán Filip Chlapík. A teď ještě něco z regionu.
1: Liberecký kraj získá výměnou za část nového výjezdového centra v Turnově několik nemovitostí. Patří mezi ně bývalý Skloexport v Liberci, budova finančního úřadu v Jilemnici nebo pozemky parkoviště na Výbřeži na Ještědu. Hasičům a policii naopak připadnou jejich budovy v novém turnovském centru. Budovu záchranky si kraj ponechá.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Na severu Čech budou odpolední teploty v pátek stoupat maximálně na 18 až 21 stupňů. Čeká nás většinou oblačno, oblačnost by se ale měla postupně rozpouštět.
2: Hit Rádio. Jirka Pelnář. Hit Rádio.
0: Páteční odpoledne pokračuje dál, 13 hodin, 3 minuty, po obědě zpátky v práci. Už se vám dneska nic nechce, melete z posledního, jak se říká, těšíte se domů a v pátek, takhle jako v práci, vám to přijde jako nekonečně dlouhý. Nebojte se, zvládnete to. Hele, v Tennessee teď jedna vězenkyně přežila 2 smrtící injekce, takže těch pár hodin v práci zvládnete taky, v pohodě, jo? Víkend před námi, o víkendu můžete vyrazit do lesa na houby, načerpat trochu kyslíku do žil. Kdyby náhodou jste na ty houby vyrazili, ale ne v Česku, že byste jeli, já nevím, třeba tady kousek někam za hranice, ať už se bavíme o Slovensku, Rakousku, Německu, můžete tam vlastně vůbec jít na houby? Dobrá otázka. Odpověď uslyšíte za chvíli. Teď si dáme zase něco, co vás dneska v té odpolední části dne trošku

One Republic na Hit Radio ve 13 hodin a 14 minut a to je chvíle, kdy jdeme spolu do lesa. Houbaření. Chodíte do lesa na houby? Je to vaše vášeň? Stejně, hele, jo, žijeme v roce 2026, moderní technologie vládne světu, AI radí se vším, auta jezdí sami, telefonujeme z hodinek, ale aby někdo vynalezl hledač hub, to ne, jo. A možná vlastně právě proto nás to tak baví, protože se to po staletí dělá pořád stejně a člověk si tak vlastně i od těch technologií odpočine. Musí vyrazit do toho lesa, vohnout se a hledat sám. Pak ale samozřejmě, pořád jsme v 21. století, takže svý ulovky nafotí, natočí, sestříhá dílsko a pošle to na Facebook. Vy ostatní záviděli, to je jasný. Kdybyste náhodou v příhraničí zabloudili v lese až k našim sousedům, tak pozor. V Rakousku můžete houbařit v lese maximálně do 17 hodin. A z lesa si můžete odnést maximálně 2 kila hub na osobu. Víc ani ťuk, jinak jsou tam pokuty, které jsou až v tisícovkách eur. Německo, to je vlastně skoro to samé, taky maximálně 2 kila, ale některé oblasti mají dokonce jenom půl kila na osobu, takže pozor. Zákaz houbaření je potom v chráněných oblastech, to je jasný, ale taky v oborách anebo v oplocinkách. Co se týká Polska, to vůbec nemá smysl chodit do lesa, tam už byli před váma, ale zase to všichni prodávají kolem silnic, takže tam jste jako v pohodě. No a na závěr ještě Slovensko, to je taky v klidu, tam můžete sbírat jako u nás tolik množství, kolik ideálně naštve všechny vaše sousedy. Na Slovensku je to jako u nás, jo, tam se taky nehoubaří, ale plení. Akorát teda pozor, v některých oblastech tak vám jiný houbař může váš košík zabavit a k němu se vezme ještě peněženku a hodinky, tak dávajte na to pozor. Sia, Kendrick Lamar, The Greatest, no a šťastný lov o víkendu.

0: Ale Farben na Hit Radio ve 13 hodin a 24 minut. Pánové, jestli jste někdy měli touhu, že byste si pořídili kilt, tedy prostě tu skotskou pánskou sukni, že jo, tak dneska je ten den D. Není lepší den než právě dnes, 2. října, protože dneska je Mezinárodní den zvonů. A člověk, co nosí kilt, tak já říkám, to je takový jako živej chodící zvoneček. Víc. Nic tomu říkat asi nemusím, představivost hraje sama. Takže dneska je ten den, jo? A když už teda máme Mezinárodní den zvonu, tak vám přeju, aby už taky dneska jako zazvonilo na konec pracovní doby. Ono to přijde, nebojte se, přijde to. Za chviličku Eva Farna, Perpetuum Mobile a taky... Tady ta malá srdcovka. Huba Stang The Reason. Což je možná malá ochutnávka toho, co vám zahrajeme i dneska večer na Hit Radio Classic. Mezi 18. a 21. Tak buďte s náma.
1: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
2: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
1: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorováprodejna.lksobě.cz.
2: To nejlepší z regionu.
1: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
3: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
5: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Eva Farna, Perpetuum mobile na Hitrádiu ve 13:37. Když se Eva Farna narodila, tak Madoně už bylo 35 let. Takže byla o 2 roky starší, než je Eva teď. Těžký, co? Ztratili jste se v tom? Nevadí, nevadí, my vám na Hitrádiu vždycky ukážeme cestu. I tou hudební historií. Dneska večer mezi 18. a 21. hodinou vás čeká doslova a do písmene 3 hodiny cestování časem a taková malá 3hodinovka hudebního dějepisu 80. 90. a milénium. Máte se na co těšit, protože je pátek, tak to bude trošičku v popovějším duchu. No a když už se bavíme o Madoně, tak pojďme si dát jeden z jejich největších hitů, který mimochodem nahrála v době, kdy Eva Farna ještě vůbec nebyla na světě. A i přesto, že to je vlastně jako taková jako poproková svižná věc, tak kdybyste si nikdy chtěli najít překlad toho textu, tak ono to je jako hodně vážný. Jo? Ona o tom vlastně... Ona v této písni tak nějak bilancuje nad několika tématy, jako je její katolická výchova, což pro ní asi muselo být extrémně náročný a možná i pro její rodiče. Ostatně i o tom je ta píseň, o jejím vztahu s jejím tátou, o odchodu její mamky a samozřejmě o velmi špatném manželství s hercem Sean Pennem. O tom je Like a Prayer. Hit, který si dáme právě teď jako takovou malou pozvánku na dnešní pořad Hit Radio Classic mezi 18. a 21. hodinou.

0: Friends, Sweet Caroline, hit, který se velmi často hraje na hokejových zápasech, hlavně teda na mezinárodních turnajích. Tak když jsme u toho mezinárodního hokeje, tak jedna aktualitka. Petr Bříza se prvním českým prezidentem Světové hokejové federace v historii nestane. V hlasování ho porazil Němec Franz Reindl, který na post kandidoval už před 4 lety. Jenom dodám, že ho porazil o pouhé 3 hlasy. Tak škoda, mohla se připisovat takováhle mezinárodní hokejová historie. Nedá se nic dělat, tak třeba příště. Za chviličku Lime Pain, taky Rita Ora, nebudou chybět ani Nickelback a Rockstar.
1: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
2: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
5: Ty v Bauhausu nevedeme.
4: A Auschwitz našel byste?
5: To vás zklamu, bohužel.
4: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
5: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
6: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.

0: koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na Sázíme lesy nové generace CZ.
1: Hezký den s našimi službami vám přeje tým pneuservisu Šišmiš v České Lípě. Zastavit u nás se vyplatí. Mrkni na pneušišmiš.cz.
2: Babí léto v Větravě je tady. V sobotu 3. října vás čeká večer plný živé hudby pod širým nebem. Hlavní hvězda kapela Zrní. Dále zahrají Přeskopec a Jan Fitz a kompany. Od 17 do 23 hodin v Větravském dvorci. Vstupenky na jitrava.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, za dvě minutky bude 14 hodin, před námi taky nejnovější zprávy, ještě předtím aktuální doprava, takže pokud jste za volantem, dobře poslouchejte, ať víte, jak se kde jezdí. My vám přejeme šťastnou cestu s Hit Radiem.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. V Jiřetíně pod Bukovou je ode dneška kvůli stavebním pracím úplně uzavřený železniční přejezd. Objížďka vede přes Záhoří a na trase z České Lípy na Mladou Boleslav probíhají za Jestřebím práce na krajnici, tak projíždějte opatrně. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
4: V neděli 4. října dorazí Sportfilm Festival do Jablonce nad Nisou a kino Radnici ovládne fotbalista Petr Čech spolu s Ondrou Novotným z MMA. Už jste viděli film Bojovník? Více na sportfilm.cz.
5: Deprese z narozenin. Zase o rok navíc. Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Nisa. S novou dávkou stylu si zrcadlo zase zamilujete. Nisa Liberec. Na dotek radosti.
6: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Poslanec Filip Turek zaslal ekologickému hnutí Duha omluvu, a to za svůj výrok, ve kterém organizaci spojil s úmrtími při povodních a za prohlášení, že se jedná o parazity, které je potřeba deratizovat. V omluvě zmínil, že se vyjádření nezakládala na pravdě a byla neoprávněným zásahem do pověsti hnutí Duha. Omluvu, o které rozhodl v září soud, zveřejnil spolek na webu. Voda v oblastech zásobovaných z vodojemu Odolena voda je znovu pitná. Opakované rozbory potvrdily její nezávadnost. V případě, že některá část domovních rozvodů nebyla delší dobu využívána, je doporučeno před použitím vody k pití a vaření nechat ji 5 až 10 minut odtékat. Pohřešovanou ženu z Frýdku Místku našla policie mrtvou. Tělo po bezmála měsíci pátrání objevili ve frýdeckém lese nedaleko skládky. Okolnosti úmrtí prověřují. Už dříve policisté uvedli, že matka dvou dětí nebyla před zmizením v dobrém psychickém stavu a snažila se vyhledat odbornou pomoc. Cizí zavinění smrti ale zatím nevyloučili. A teď ještě něco z regionu.
1: Liberec spustil hlasování veřejnosti o projektech navržených v rámci letošního participativního rozpočtu. Hlasovat je možné do konce října na webu www.tvořimeliberec.cz. Občané Liberce rozhodnou svými hlasy, který z projektů uspěje a získá požadovanou finanční podporu od města. Na projekty město vyčlenilo 10 milionů korun.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Teploty mezi 18 až 21 stupni, oblačno až polojasno a slabý vítr. Tak to vypadá s počasím na severu Čech. Zítra pak slunečno a teploty kolem 20.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 2 hodiny odpoledne, přeju pohodový pátek domů, do práce a taky za volant. Kdyby náhodou jste narazili na nějakou černou kočku, tak jenom pozor, kdyby vám přiběhla přes silnici. Opravdu asi nosí smůlu, teď se o tom přesvědčila jedna paní. Takhle černé malé kotě jí přiběhlo přes cestu. Zůstalo stát u té silnice, tak paní zastavila, zžilalo se jí srdíčka, koťátko odchytla, jo, odvezla dokonce to koťátko na služebnu strážníkům. No a strážníci, když převzali kotě a udělali zápis, tak ještě se podívali do občanky té paní a zjistili, že paní je hledaná, protože neplatí výživný. Takže pro dobrotu na žebrotu, dávejte si pozor na dobrý skutky někdy.

0: Imagine Dragons na páteční odpoledne. Posloucháte Hit Radio, chviličku po druhé hodině.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Je tady pátek a také čas na náš pravidelný tradiční pořad Pravda nebo bullshit. V minulé hodině tak už jsem mluvil o houbaření a tak jsem začal hledat, co si tady jako myslí věci v různých statistikách a našel jsem zajímavou věc pro dnešní den, která se houbaření týká a zní.
1: Vědci
0: tvrdí, že 71% Čechů nepřestane sbírat v lese houby, i když už má dost. Jinými slovy, zhruba 7 Čechů z 10 jde vyplenit les a sbírá na množství, hlavně co nejvíc, i když se to potom doma vyhodí. Tak co si o tom myslíte? Je to vůbec možný? Děje se to u nás v Česku? To asi ani ne, to jsou jenom pomluvy. Myslíte si, že
1: vědci
0: mají pravdu, když je to pouhých 71%? 777-937-777. Dejte mi vědět, co si o tom myslíte. Je to reálné číslo? Mají vědci pravdu? Děláte to taky? A proč? Štve vás to? A proč? Pojďme si popovídat otevřeně bez obalu tady na Hit Radio, jako každé odpoledne ve dvě. 777-937-777.

0: Tones and I, je taky tedy svým, se k tomu hraje David Guetta. Skvělá kombinace na Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Je pátek 14:00 a tak si povídáme na další téma, kdy...
1: Vědci.
0: Vypočítali, že prý 71% Čechů chodí do lesa houbařit a nepřestanou se sběrem hub, i když mají úplně plný košíky, jo? Já jsem se ptal, jestli to číslo je reálný, co si o tom myslíte a jestli to taky tak děláte, nebo obecně, jaký na tom máte názor, jo? Tak třeba tady Lukáš píše, ahoj, přiznávám se, dělám to taky už od dětství. Dělala to tak babi s dědou, moji rodiče a už i moje děti. Je to závislost, přece tam tu houbu nenechám, když už jsem ji našel, ne? Je to zlozvyk. Zdraví Luky. Další zpráva, ahoj, já to dělám záměrně, protože se mi stane, že je potom půlka hub červivá a já bych neměla dost. Zdraví Pája. Jasně, to má nějaký ekologický důvod. Co hlasovky? Ty tady máme taky.
2: Ahoj, ahoj, ahoj. Takže ahoj. Já si myslím, že když něco zadarmo, tak znáš Čechy. Plný tašky, plný koše, plný kufry, jenom něco nejvíc toho donést domů. No. A pak co s tím dělaj? No. Bůh ví, hele. Čau, Tenko, měj se hezky, ahoj, ahoj.
0: Děkuju, Zdení, za zprávu. Další, hele, to si nemyslím, že takové číslo ne. Třeba těch 55% asi jo, ale já tam teda nespadám. Nikdy jsem neměl vrchovatý koš, abych se třeba do lesa vracel ještě jednou. Ale s tou českou hamižností, která u některých nemá hranic, možná vlastně bych se nakonec tomu číslu asi ani nedivil, no. Tak 71%, je to podle vás reálný? Mají
1: vědci
0: pravdu? Znají nás Čechy dokonale, anebo ne? Jo, teď mi tady přišla fotka. Ahoj, já bych s nimi souhlasila, když my se snažíme sbírat jen mladé a větší houby, prcky a staré už necháváme. Letos je houbaření nádhera a ty tady na to koukám. 1, 2, 3, 4 plný koše. Kolik máte členů rodiny? 38? Tak dejte vědět, co vy si o to myslíte. 71%, je to reálný. 777-937-777. No a když sbíráme i pro přátele, dáme si přátele.

0: Další velmi povedený duet Lady Gaga Bruno Mars ve 14 hodin 22 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Tebe do finále rozhodnout, jestli
1: vědci
0: mají pravdu anebo ne. Tvrdí, že 71% Čechů, když jde do lesa na houby, tak prostě sbírá víc, než je potřeba. Asi takhle bych to zkrátil. Posledních pár zpráv tady mám od vás. Zdravím, tak tohle pravda je. Radši jim to doma schně, protože je to o lidech. Já znám jednu rodinu, 5-6 košů a pak to doma vyházeli a najednou svojí hamižností sebrali jedůvku a ta se jim pomstila. Bylo jim hodně špatně. Pak je tady spousta smajlíků u toho. Chápu. Další. Můj soused říká, ještě nevím, na co mi to bude, ale už teď mám málo. A tímhle bych to zavřel a troufnu si tvrdit, že když věci tvrdí, že to je 71%, tak pro dnešní den, na základě všech vašich zpráv, co jste posílali na 777-937-777, tak výsledek je takový, že
1: vědci
0: pravdu nemají. 71% je mimo realitu. Vypadá to tak na 86.
2: To je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Plánujete firemní party? Chystáte oslavu narozenin vašeho kolegy? Přejete si zakončit rok netradičním způsobem? IQlandia, originální místo pro váš firemní večírek. Zažijte večer plný zábavy a interakce. Večírek v IQlandii, akce na míru pro váš tým. Více na IQlandia.cz.
5: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
6: Už žádný, mami, restartuj to.
7: Už se mi nesekne při penaltě.
8: Už nespadne, když páříme s klukama.
5: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
10: www.projektantbudoucnosti.cz. Burčáková sezóna jede naplno. My si na Burčák posvítíme s vyhlášeným vinařem Petrem Dušanským z vinotéky Víno Hruška. Jak poznat opravdu dobrý burčák, jaké odrůdy burčáku můžeme ochutnat a jaká burčáková limitka se ještě chystá, nebo jaká je vlastně letos vinařská sezóna? Dozvíte se v sobotu v našem vysílání.
11: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
12: Hit Radio.

0: nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když se probudíte do mlhavého rána a víte, že i tak to bude skvělý den. Takhle zní podzim s námi. Hitrádio. Zlepši si náladu.

Na Hit Radio Pink a také její dcera, ano, tohle byl rodinný duet, velmi se podařil, je 14 hodin a 33 minut, ve světě se teda dějou jako neuvěřitelné věci, jo, třeba Velká Británie předčasně propustí tisíce vězňů, z čehož teda mají obavy, jakože i evropští sousedé, pochopitelně, no, u nás tady v Česku tak se zase řeší prostě jenom komunální volby, že jo, a je to tak na vesnici, kdy dá se prostě jenom hnuj, a to je všechno, tak si říkám, pojďme na všechno na chviličko zapomenout. Pojďme si dát něco, co je fakt jako v pohodě. Pojďme si dát něco tady na Hit Radio, co vás vyloženě naloží do pohody. Abyste si užili taky ten pátek. Hele, půl třetí. Za chvíli začne odpolední dopravní špička. To bude úplný peklo. Takže se domů se vrátíte s pár šedinama navíc, s nějakou tou vrázkou. Tak pojďte se hodit do klidu a do zenu. A když zen, tak s dvěma z. Chaos z. Vodopády na Hit Radio.

0: Be Mine na Hit Radio. Za 5 minut bude 3:15. Já jsem Jirka Pelnář. Díky za to, že jste dneska poslouchali opět v čase 12 až 15. Budu se na vás těšit zase po víkendu v pondělí ve 12 hodin. Oblíbené srdcovky tady na Hit Radio. Na ně se těším tak moc, že si ještě do 15. hodiny dáme jedno velké srdce. Od skupiny Lucie, to stíháme určitě. Pak budou zprávy a od 15 hodin se na vás těší naše odpolední show. Tak dál zůstaňte s Hit Rádiem, mějte krásný víkend a v pondělí tady na Hit Rádiu. Zase naslyšenou.
1: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: firmanazážitky.cz.
5: Baví tě obchod a chceš změnu? Vivaplast hledá vedoucího obchodního oddělení. Vést celý tým, rozvíjet obchodní vztahy a otevírat nové. Umíš v tom chodit? Pojď posunout sebe i nás. Vivaplast. Přidej se k týmu, který jede naplno. www.viva.cz.
6: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
11: V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
12: Sportka od Olvinu.

0: srdcovky Hit Rádia.
1: Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hit Rádiu.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
3: Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu? Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
4: Kdo naspíval hit Lady Carnival?
5: Lady Gaga?
4: Je to český interpret, je to český interpret. Přišla nám parádní zpráva. Posluchačka píše: Lady Gaga, no to jsem umřela. Vyprskla jsem asi víc než Jasmin. Tak pojďme si ten legendární okamžik připomenout.
2: 2 vteřiny na odpověď.
4: Kdo naspíval hit Lady Carnival?
5: Lady Gaga?
4: Je to český interpret, je to český.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
6: Thank you, thank you, thank you, far too kind.

0: S vámi už Denisa Janečková a pojďme se podívat na nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pozor na průtahu Libercem na úrovni Horního Růžodole ve směru na Turnov. Bouralo tady osobní auto s kamionem, zdržíte se aktuálně v kratší koloně. Pozor taky ve Friedlandu v Žitavské ulici u křižovatky s Tovární, kde se střetla 3 osobní auta, tady je to částečně omezeno. A pozor i v Jablonci ve Větrné ulici, stala se tu nehoda osobáku, projíždíte aktuálně ale bez zdržení. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: V neděli 4. října dorazí Sportfilm Festival do Jablonce nad Nisou a kino Radnici ovládne fotbalista Petr Čech spolu s Ondrou Novotným z MMA. Už jste viděli film Bojovník? Více na sportfilm.cz.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
5: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
6: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
1: On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Kontakt.
8: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Babí léto pokračuje v Česku i s příchodem října. V Českých Budějovicích teploty ve čtvrtek stoupaly nad 26 stupňů Celsia. Hranice letního dne byla na našem území překonána třetí den v řadě. Teplé počasí navíc ještě několik dní vydrží. Vzácný dravec si oblíbil místo na Mostecku. Orlík krátkoprstý se opakovaně objevuje v Národní přírodní památce Lom ČSA. Více říká mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová.
9: Tento středně velký dravec se specializuje na lov hadů a dalších plazů a obývá zejména teplé, suché, stepní a polopouštní krajiny. V České republice nehnízdí a je velmi vzácný. Orlíkovi krátkoprstému zřejmě vyhovuje především rozmanité prostředí lomu ČSA.
8: Střídají se mu tam totiž otevřené plochy, lesostep i vzrostlý les a lákají ho také skalní výchozy Krušných hor. Ceny ropy se dnes výrazně snižují. Severomořský Brent odepisuje asi 3% a vrátil se pod $100 za barel. Obchodníci dávají citelný pokles do souvislosti se zprávami o jednáních, o dodatečném uvolnění rezerv ropy a nafty v Evropě. No a vedoucí Třinec bude dnes v 7. extraligovém kole proti hokejistům Litvínova usilovat o udržení neporazitelnosti. V Pardubicích na sebe narazí tabulkový sousedé, druhé Dynamo a třetí Plzeň. Kladno se pokusí zastavit sérii 3 porážek proti Hradci Králové. A třeba Vítkovice prověří VARy.
0: Na severu měříme aktuálně teploty maximálně na 20 stupních, které hlásí Liberec a taky Česká Lípa. Friedland a Semily se nám drží aktuálně na 19 stupních. Během odpoledne čekáme polojasno, místy už i taky oblačno.
1: Hit Radio Kontakt.
0: Konečně pátek, konečně jsme tu společně. Začíná odpoledne na Hit Radio Kontakt a za mikrofonem s vámi Denisa Janečková. Já jsem se tak těšila na tenhle den, kdy si společně budeme užívat další pecky a všichni víme, že to zní o něco líp už jenom z důvodu toho, že je pátek odpoledne, vám už padla v práci a vy máte prostě volno. Ella Henderson, Rudimental, Alibi, právě teď.

Na Hit Radio Kontakt Eagle Eye Sherry a taky Safe Tonight. 9 minut po startu 15. hodiny a vyladíte odpolední show. Dneska máme Světový den úsměvu a co si budeme povídat, máme spoustu důvodů k úsměvu. Já jsem si třeba jela pro kávu a dostala jsem k ní krásný kelímek se Snoopym zadara, protože prostě to je věc, která mě rozhodně udělá radost a věřím, že nejenom mě, takže tohle je perfektní věc. Zajímá mě, jak to máte vy, co vám udělalo dneska radost, třeba i takováhle prkotina a nebo třeba i něco hlubšího. To mi dejte vědět k nám na WhatsApp 606 825 404, co vám udělá radost takhle ve dne a nebo co vám dneska konkrétně udělalo radost na Světový den úsměvu. My si mezi tím dáme další hity, před námi aktuálně Miley Cyrus a Buzz Persaids. Mimochodem, věděli jste, že jméno Miley pochází ze slova smiley, neboli usměvavá, pěkná náhoda. Tak jdem na ní. Let's go.

0: Rihanna a Unfaithful. V éteru Hit Radia Kontakt máme 2 minutky po 4:15. Světový den úsměvu, to je den, který slavíme právě dnes, 2. října. No a já jsem se vás ptala, co vám dneska udělalo radost. Napsala Anička na WhatsApp, že jí udělalo radost to, že už je konečně pátek, víkend je před ní a hlavně, že ten víkend bude taky pěkně slunečnej. To nám dělá radost, věřím úplně každému a věřím, že to teď tak rozesmálo i vás. Každopádně, zpráv tady mám spoustu, dokonce tady mám i fotku, a to konkrétně od Kačky, která mi poslala kelímek úplně stejný, jako mám já, protože kelímek zdarma ke kávě, to je prostě, to se nedá odmítnout. Všechny zprávy od vás přečtu, všem vám odepíšu, díky za ně, doufám, že i vy budete mít rozhodně důvod k úsměvu, minimálně s dalšími hity, protože přichystaný je Alex Warren nebo Sebastian, 2 kluci, kteří jsou naprosto úžasní. Na Hit Radio Kontaktu za chvíli.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
5: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
5: Pobyt pro dva.
4: House running.
5: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
5: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na
6: firmanazážitky.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

Rodák tady od nás ze severu, Sebastian a jeho Rub Alíc. Krátce před půl čtvrtou ladíte Hit Radio Kontakt a tady u nás se aktuálně koná Sport Film Festival 2026. Už 29. ročník hostí Liberec a vy si můžete třeba dneska zajít do kina ve Vratislavicích na film Ženy z jiného světa. Zároveň taky od 8 večer v desítkách ve Vraťáku proběhne promítání Heysel 85 plus k tomu taky beseda, no ale program je nabitý až do neděle. Zároveň zítra se bude konat slavnostní gala večer v divadle FX Šaldy. Co si budeme povídat, je to takový místo, kde opravdu se tohle naprosto úžasně hodí. Takže kdo si chcete trošku oblíct do takových těch krásných rob, tak rozhodně tohle bych zvážila za program na sobotní večer. My si ale jdeme užít program právě teď a tady s těma nejlepšíma hitama, protože na Hit Radio Kontakt to jinak neumíme. Silver a taky Turn the Tide, to je pro vás nachystaný právě teď a tady.

0: Odpolední show na Hit Radio Kontakt, tohle byl Enrique Iglesias, Duel El Corazón. Takovýhle parádní hity si tady v pátek odpoledne užíváme a máme taky Světový den úsměvu. Tenhle den připadá oficiálně na první pátek v říjnu a vznikl díky založení žlutého usmívajícího se smajlíka. Toho smajlíka, kterýho každý dobře známe, každý ho máme ve svém chytrým telefonu a víte co, tak ho dneska jen tak, bez nějakého většího vysvětlování, někomu pošlete, jenom ať takhle darujete úsměv, aspoň online. My vám za malou chvíli pošleme další důvody k úsměvu, protože třeba Shakira a její Zoo je rozhodně kousek, který vás minimálně rozesměje. Black Eyed Peas a I Got a Feeling, to je hned potom, takže rozhodně je tady o zábavu postaráno, tak buďte s námi na Hit Radio Kontakt.
1: V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195.
2: Laminátovou.
1: A voděodolnou.
2: Která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
1: Přesně.
2: Laminátová podlaha Dub Scandi a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
4: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
5: Nakupte v hypermarketu Globus Liberec se Scan & Go nad 2000 korun a nákup zdarma může být váš. Každý den jeden výherce. Více na www.globus.cz. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
6: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.
7: Kontakt.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: permice do solárního studia Royal Sun 12 klimatizovaných moderních solárních solárek a taky samozřejmě spoustu skvělý kosmetiky právě přímo do solária. Je to jenom na vás, kdy nám píšete na náš WhatsApp 606 825 404, proč byste si právě vy chtěli prodloužit opálení i přes podzim a třeba i zimu. Je to jednoduchý, třeba vám to dodá radost, třeba vám to dodá Dčko a spoustu nápadů je už jenom na vás. Takže nám dejte vědět, během odpoledne totiž budeme losovat ještě někoho z vás, komu tuhle radost pořádnou uděláme. Tak hurá do toho a my si jdeme užít další pecky.
1: WhatsApp Hit Rádia Kontakt 606 825 404.
0: Liquido. A taky narkotik, to je kousek, který je tady pro vás nachystaný právě teď. A věřím, že tohle je kousek, který vám dodá úsměv na tvář. Takže si dejte tu hlasitost doprava a ať už jedete z práce, jste třeba ještě, nedej bože, v kanclu, nebo právě jedete a míříte pro to, abyste vyzvedli děti, nebo naopak odvezli na víkend k babičce, pojďte si tohle se vším všudy užít. Ještě jednou Liquido a narkotik na Hit Radio Kontakt.

0: Na Hit Rádiu Kontakt Niko Santos a taky Human Being. Krásný hity a ty tady přesně na Hit Rádiu Kontakt najdete naprosto vždycky. Teď už ale nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor si dávejte na průtahu Libercem na úrovni Horního Růžodola ve směru na Turnov. Bouralo tady osobní auto s kamionem, zdržíte se v kratší koloně a ve Friedlandu, připomínám, v Žitavské ulici u křižovatky s Tovární se střetla tři osobní auta. Provoz tady je částečně omezen. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
5: Domov začíná v kuchyni. QV kuchyně v Liberci na Hodkovické. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. QV kuchyně.cz.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
6: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Turecká letecká společnost Pegasus Airlines dokončila převzetí českých aerolínií a skupiny Smartwings. Dohromady mají více než 175 letadel a k tomu potvrzené objednávky na dalších 140 letounů. Hodnota transakce je podle dřívějších informací zhruba 3,8 miliardy korun. Podle odborníků se volební kampaně v mnohém podobají, rozdíly ve způsobech oslovování voličů i v tématech se podle nich zmenšují. Co může hrát důležitou roli, říká politolog Jan Kubáček.
7: Fascinuje mě, jak se metody oslovování, jak se témata neskutečně sjednotila, zprůměrovala a jak je těžké najít mezi nimi rozdíl. Proto jsem přesvědčen, že o to více bude nastupovat význam toho lídra či té kandidátky dámy na starostku, na primátorku.
6: Podle Kubáčka tak může být právě osobnost kandidáta tím hlavním, podle čeho voliči jednotlivé nabídky rozliší. Nafta u čerpacích stanic na Slovensku minulý týden zdražila na další maximum od začátku sledování průměrných cen paliv v roce 2009. Ceny benzínu Natural 95 už stagnovaly, informoval o tom dnes slovenský statistický úřad. No a wimbledonská šampionka Linda Nosková postoupila na tenisovém turnaji v Pekingu do třetího kola. Rumunku Rusevovou porazila 6-4, 6-1 a příště narazí na Švýcarku Golubicovou. Postoupila také Karolína Muchová, která si poradila s Britkou Bulterovou 2-0 na sety.
0: Teploty na severu se nám dostávají na 20 stupňů Celsia, to jsou taky dnešní maxima. Máme oblačno takhle na většině území a bude to takhle až do večera, kdy teploty nám klesnou až k 17 stupňům.
1: Hit Radio Kontakt.
0: Odpolední show na Hit Radio Kontakt pokračuje. Za mikrofonem s vámi Denisa Janečková. A protože dneska prostě hlavní téma je Světový den úsměvu, tak vám pošlu další pecky k tomu, abyste si to pěkně užili a abyste si uvědomili, že se máte smát. YouTube a Beautiful Day, to je kousek, kterým startujeme tuhle hodinu, tak si to užijte a jdem na to.

začíná čas prázdnin, ale začíná čas víkendu a to je taky pořádný důvod k oslavě. Za námi Sofian Mečmeč na Hit Rádiu Kontakt a léto s tebou. Věříte na pověry a dokázali byste opravdu otočit svoje auto, abyste jeli jinou cestou, nedej bože si dali nějakou pořádnou obkliku z důvodu toho, že vám proběhla černá kočka přes ulici. Jedno černý kotě takhle přeběhlo paní přes cestu a paní ho vzala na služebnu strážníků, aby samozřejmě udělala dobrý skutek a strážníci zjistili, že paní je hledaná, protože neplatí výživné. Prostě pech. Co na to říct víc, že opravdu černá kočka přes ulici nosí smůlu. Já se musím přiznat, párkrát jsem to opravdu udělala. Ať nejsem tolik pověrčivá, bych řekla, tak stejně dokážu otočit to auto ve chvíli, kdy to tak jako, kdy necítím, že dneska bych mohla mít to štěstí, že mě se to určitě vyhne. Takže ano, asi dvakrát jsem si opravdu udělala pořádnou zajíždku jenom kvůli tomu, že mi přeběhla kočka přes ulici. Pokud máte vy nějakou podobnou historku, určitě mi dejte vědět k nám na WhatsApp 606 825 404. Schválně mě to zajímá a třeba s jakou pověrčivostí se to taky pojí. Do té doby třeba Ava Max a Every Time I Cry. K tomuhle songu mám takovej citový vztah, tak se ho pojďte užít se mnou.

0: Blinin a taky Cyril, ladíte Hit Radio Kontakt a odpolední show. A my tady společně právě teď řešíme pověrčivost a vaše historky. Tak jdem na ně. Píše Martin a napsal, že nikdy nedává klíče na stůl od té doby, co to do něj dostala babička, protože jednou je položil samozřejmě na stůl, měl jsem plné ruce, za 2 hodiny jsem ale nemohl najít peněženku. Samozřejmě okamžitě jsem to připsal těm klíčům. Logika nula, ale pověra 100%. Já se musím přiznat, já tuhle pověru neznala, dokud jsem si ji nevyhledala a opravdu přináší pokládání klíčů na stůl smůlu, finanční ztráty a hádky v rodině. Což jako, to je to skvělý, jo. Mě tohle hrozně baví vždycky zjišťovat. Každý den jsem o něco chytřejší, ale třeba tady mám ještě zprávu od Honzy, která je taky moc pěkná. Pověrčivý nejsem, teda až na to, že když na hodinách vidím opravdu 11:11 nebo 22:22, musím si vždycky něco přát, když to nestihnu. Celý den jsem z toho takovej nervózní. Co si budeme povídat, kdo vidíme na hodinách právě stejný 4 čísla, tak si vždycky na něco vzpomeneme nebo si něco přejeme. Za všechny zprávy díky, některý mě něco přiučili, děkuju za to taky a vám posílám za odměnu další pecky Miles Smith a taky Madonna už za malou chvíli.
1: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
2: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
1: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorovaprodejna.lksobě.cz.
2: To nejlepší z regionu.
1: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
3: Mironet, 6násobný vítěz kvality.
4: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
3: Rostem s vámi dál, za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
5: Hezký den s našimi službami vám přeje tým pneuservisu Šišmiš v České Lípě. Zastavit u nás se vyplatí. Mrkni na pneušišmiš.cz.
6: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
7: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
8: Dusno pohádce. Pocit, že na vás všechno padá. Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Nisa a černé myšlenky vyměňte za svěží barvy nové sezóny. Nisa Liberec. Na dotek radosti.
9: Lásko, jaký bys chtěla auto?
10: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
9: Ale já myslel, jakou barvu.
10: Barvu? Já tak to nevím.
9: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
11: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
12: Tak dobře poslouchejte.
11: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running.
12: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
11: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
12: Budete viset 101 metrů nad zemí.
11: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
14: Maminko!
12: Prostě pořádnej adrenalin.
11: Tenhle zážitek najdete pouze na
15: firmanazážitky.cz.
16: V neděli 4. října dorazí Sportfilm Festival do Jablonce nad Nisou a kino Radnici ovládne fotbalista Petr Čech spolu s Ondrou Novotným z MMA. Už jste viděli film Bojovník? Více na sportfilm.cz.
17: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
18: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
19: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

perfektní Madonna nesmí chybět v odpoledne na Hit Radio Kontakt. Věřím, že tenhle pátek jen tak nezapomenete. S těmahle parádníma hitama to snad ani nejde. A rozhodně ho nezapomene ani Lucka, která si od nás a od solárního studia Royal Sun odnáší nabitou permici na 1500 a k tomu solární kosmetiku v hodnotě 600 korun. Přesně to si vyhrává Lucka za krásnou zprávu, že jí solárko dodává úsměv. Ano, to tady dneska celý den řešíme. Světový den úsměvu, takže ideální výhra právě pro Lucku, kdy si může vyrazit užívat ten úsměv právě do solárního studia Royal Sun přímo v Liberci. Vy tam můžete vyrazit taky, samozřejmě denně je otevřeno, takže určitě si vybere každý z vás a každý z vás si pro sebe najde tu chvilku klidu, kdy se může jenom slunit, protáhnout si letní opálení i přes podzim a zimu a být ready zase na další slunce. Díky za tohle, já vám posílám další pecky, před námi Blur a taky Song 2, tak si to pojďte užít.

0: Head, Shoulders, Knees and Toes. To je kousek, který věřím, že vás možná i rozhejbal. Offenbach se o něj postaral na Hit Radio Kontakt a my jdeme za Denčou.
1: Českolipská nemocnice má nové radiodiagnostické pracoviště s automatizovaným rentgenem, který využívá i umělou inteligenci. Co všechno umí a co to znamená pro pacienty, probereme s hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den.
1: Pane hejtmane, nemocnici jste nedávno navštívil a nový rentgen jste si prohlédl. Co se díky němu pro pacienty změní?
2: Především bude to vyšetření rychlejší, přesnější a díky tomu také šetrnější pro pacienty, kteří budou zatíženi nižší dávkou záření. Ten přístroj se dokáže sám nastavit podle toho, kterou část těla je potřeba zobrazit, pořizuje velice kvalitní snímky a především je umí dát dohromady a myslím, že to bude velká pomoc pro lidi, kteří na pracovišti pracují a já jsem rád, že investice do moderní techniky směřují především ke zlepšení péče o pacienty.
1: Nový rentgen využívá také umělou inteligenci. Co už dnes dokáže lékařům nabídnout?
2: Tak umělá inteligence je trend dnešní doby a právě v té zobrazovací technologii umí lékařům poskytnout informace, které není tak úplně jednoduché odhalit, nicméně to konečné rozhodnutí a stanovení diagnózy zůstává na lékaři.
1: Je nový rentgen jednorázová investice nebo bude modernizace Českolipské nemocnice pokračovat?
2: Tak Liberecký kraj se zavázal, že až do roku 2030 každý rok poskytne na vybavení v Českolipské nemocnici 40 milionů korun. Rentgen je jeden z těch projektů. Připravujeme teď například rekonstrukci 7. patra budovy, kde vzniknou lůžka následné a rehabilitační péče. No a především pracujeme na projektu a přípravě stavby nového urgentního příjmu a tam je odhad těch nákladů v dalších letech zhruba 500 milionů korun. Je to důležité především proto, že region Českolipska bez své Českolipské nemocnice fungovat nemůže, i když je teď součástí velkého celku Krajská nemocnice Liberec Plus.
1: Tak to byly novinky v Českolipské nemocnici a hejtman Martin Půta. Díky za rozhovor a nashledanou.
2: Děkuji a zdravím posluchače Hit Radia Kontakt.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
8: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
9: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Babí léto v Větravě je tady. V sobotu 3. října vás čeká večer plný živé hudby pod širým nebem. Hlavní hvězda kapela Zrní. Dále zahrají Přeskopec a Jan Fitz a kompany. Od 17 do 23 hodin v Větravském dvorci. Vstupenky na jitrava.cz.
11: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
12: Rádio Kontakt.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

pěkně podaří, že vy se pěkně nadlábnete a půjdete třeba z Home Credit Areny rovnou do víru velkoměsta, protože bude co slavit. Určitě máte nějakou vzpomínku na to, když se to takhle vyvedlo a jak jste si potom zatančili třeba celou noc. Tak jako tak, doufám, že dnešní zápas bude úspěšný, že se ho užijete, ať už to dopadne úplně jakkoliv, a my si tady užijeme spolu další hity. Simple Plan a taky Untitled, to je kousek, který je pro vás nachystaný právě teď na Hit Radio Kontakt.

0: Topic, A7s a taky Breaking Me. To je kousek, který právě teď krátce před 17. hodinou doznívá éterem Hit Rádia Kontakt. Za malou chvíli nás čeká třeba Gigi D'Agostino nebo skvělá LP. Předtím ale pojďme kouknout, jak to vypadá tady u nás na silnicích. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pozor na trase Rumburk Česká Lípa, před Novým Borem narazilo osobní auto do svodidel. Aktuálně bez zranění, ale blokovaný je jeden jízdní pruh, takže projíždějte určitě opatrně. A v Děčíně v ulici Jiřího Spoděbrat havarovalo osobní auto, tady doprava zpomaluje, tak na to myslete. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
2: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
3: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Kontakt.
7: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Ceny pohonných hmot v Česku dál čeká v příštích dnech výrazný pokles. U nafty až o 3,50 za liter. Přestože dosavadní opatření státu, zastropování marží pumpařů a nižší spotřební daň, citelnější zlevnění sama o sobě nepřinesla. Do vývoje cen se teď ale zapojí i nižší ceny na světových trzích. Karlovarský kraj spouští nový kalendář akcí Kam na západě. Momentálně jsou totiž informace o akcích rozptýlené mezi desítky webových stránek. To se teď změní, protože nový portál je propojí na jednom místě. Co všechno novinka nabídne, řekne mluvčí hejtmanství Jitka Čmoková.
8: Portál umožňuje vyhledávat akce podle termínu, místa, typu nebo zaměření, zobrazit je na mapě a jednoduše se prokliknout k detailním informacím nebo přímo nákupu vstupenek. Vybranou událost si může uživatel uložit do svého elektronického kalendáře nebo ji také sdílet.
7: Lidé si také mohou nastavit, jaké akce je zajímají a dostávat o nich pravidelné informace. Houbám se stále daří a v některých oblastech, kde mají dostatek vláhy, stále utěšeně rostou. Dobré podmínky panují v podhorských oblastech, ale i na českomoravské vrchovině. Větší šanci neodejít z lesa s prázdnou mají teď houbaři na Moravě a ve Slezsku. No a vedoucí Třinec bude dnes v 7. extraligovém kole proti hokejistům Litvínova usilovat o udržení neporazitelnosti. V Pardubicích na sebe narazí tabulkoví sousedé, druhé Dynamo, třetí Plzní. Kladno se pokusí zastavit sérii 3 porážek proti Hradci Králové a třeba Vítkovice pro Vary.
0: Zítřejší nejvyšší teploty budou na 22 stupních Celsia, na Českolipsku dokonce až 24. Ráno můžeme počítat s mlhami, ale odpoledne čekáme jasno, až skoro jasno.
5: Hit Radio Kontakt.
0: Čeká nás zkrátka víkend jako korálek, tak se k němu pojďme pořádně protančit. Ladíte odpolední show na Hit Radio Kontakt, s vámi je Denisa Janečková a právě teď už je tady přichystaný taky slibovaný Gigi D'Agostino, La Passion. To je kousek, který k tomu otevření pivka bude padnout jako víte co. Tak jdeme rovnou na to.

poslední skladba mě to vždycky úplně dožene k slzám. Lost on You a taky LP. Na Hit Rádiu Kontakt 8 minut po 17. hodině. My už máme 2. října a to znamená, že teďko už se může ve velkém slavit Oktoberfest. Konkrétně tady u nás si ho užijete třeba už rovnou zítra a konkrétně taky v pivovaru Rohozec, kde vás tady bude čekat spoustu skvělýho témat, občerstvení, piva, samozřejmě to k tomu to samozřejmě patří a ohledně toho se to celý točí, takže zítra můžete využít rovnou třeba 1+1 a každý návštěvník, který dorazí v tom tematickém kostýmu, tak dostane ještě jedno pivo na účet pivovaru, což si myslím je deal jako blázen, takže určitě tohodle můžete využít a myslím si, že z toho odnesete taky skvělý zážitky. Přece jenom má zítra být nádherně, opravdu takový den jako korálek, tak proč si ho neužít ještě s pivečkem. Teď už si užijeme tady další hity a samozřejmě zítra, pokud budete razit právě do Rohozce, tak si vemte Hit Radio Kontakt s sebou, protože my s vámi postaráme o tu nejlepší hudební společnost. Jako třeba právě teď Linkin Park a Up From The Bottom. Tak si to dejte doprava a pojďte si trošku vykřičet hlasivky.

do řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: vesmíru.
1: Přesně 17:45 a Tomáš Klus v éteru Hit Rádia Kontakt. S vámi Denisa Janečková a ladíte odpolední show. Do ticha. Páteční večer už se nám blíží hezky ve velkým a já věřím, že si budete chtít pěkně zatančit. Všichni to známe, takový ten pocit, když jste na tanečním parketu, už jste úplně durch, hold, dýcháte úplně z posledního, ale furt ta hudba hraje, furt si to užíváte a furt chcete víc a chcete víc. No tak já vás na to trošku naladím. Nevěřím, že jste si teď aspoň nezačali pohupovat nohou, protože Rehab, Ina a Sash, Rock My Body opravdu dokážou vaše tělo rozhejbat. Tak nezapomeňte ladit, za malou chvilku to tady máte.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo.
3: iPhony 17.
4: Laserové projektory.
3: Sluchátka Apple Beats.
4: A stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
3: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
5: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
6: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
7: No, říkala, že nic nechce.
6: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
7: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
8: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
7: Romantickou večeři.
8: Pobyt pro dva.
7: House running.
8: Jízdu v supersportu.
7: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
8: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
7: Nejlepší zážitky hledejte na
9: firmanazážitky.cz.
10: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.
11: Burčáková sezóna jede naplno. My si na Burčák posvítíme s vyhlášeným vinařem Petrem Dušanským z vinotéky Vínohruška. Jak poznat opravdu dobrý burčák, jaké odrůdy burčáku můžeme ochutnat a jaká burčáková limitka se ještě chystá, nebo jaká je vlastně letos vinařská sezóna? Dozvíte se v sobotu v našem vysílání.
12: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Rádia Kontakt.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Paper City a také Self Aware. To je kousek, který jsme si krátce před půl šestou užili na Hit Radio Kontakt. Denně si ale užíváme mezi 12. a 13. hodinou srdcovky společně s Jirkou Pelnářem. Prostě vám servírujeme k obědu ty nejlepší hity. Dobře to znáte a dneska jste si užili třeba tohle. Naprostá klasika. Richard Miller a taky Baroko. Samozřejmě, vás čekají další srdcovky zase v pondělí. O víkendu jim dáme trošku pauzu, aby načerpali pořádný síly a dělali vám radost celý příští týden. Tak, jak to dobře znáte, každý den od 12 a zároveň jedna srdcovka je vaše. Takže vy si můžete Jirkovi napsat, jakou byste si přáli zahrát, jakou byste si přáli zpříjemnit ten celý den a Jirka vám ji s radostí zahraje. Tak nezapomeňte v pondělí opět naladit a my pokračujeme v našem playlistu, kdy přichystaná je Natalie Imbruglia.
1: Srdcovky Hit Rádia Kontakt. Hity, na které vzpomínáte už 30 let.
2: Jídelno. Pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno. Od pondělí do neděle.

0: Řekla bych tomu docela perfektní odpoledne na Hit Radio Kontakt, který samozřejmě ještě stále pokračuje. Divoký byl právě teď za námi a nejen odpoledne, ale i večer na Hit Radio Kontakt bude znít skvěle, protože vás čeká páteční večerní speciál. Dobře víte, co to znamená, dobře víte, že se bude tančit a dobře víte, že si to zítra možná nebudete pamatovat. Bellini, Samba de Janeiro, to je kousek, kam se přenesete právě dneska večer. Michael Jackson nebo taky Lucie Bílá, Matafix a spoustu dalšího. Ten playlist, který je nachystaný, je prostě naprosto bezchybnej. Takže nezapomeňte ladit, jestli večer pořádáte ještě nějakou grilovačku, nebo třeba budete prostě jenom tančit v obyváku na sedačce. I to se dá samozřejmě a my se vám postaráme o ten playlist. Tak nezapomeňte ladit a my společně pokračujeme za chvíli Lady Gaga nebo Hozier.
1: Jak udělat jedinečnou narozeninovou party? Jednoduše přeci, v IQlandii nebo v IQ parku. Naše balíčky zaručí nezapomenutelné zážitky, včetně občerstvení i výzdoby. Užijte si chytré narozeniny v IQlandii či IQ parku. Vše na IQlandia.cz a oslava je dokonalá.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
4: Už žádný, mami, restartuj to.
5: Už se mi nesekne při penaltě.
6: Už nespane, když páříme s klukama.
3: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Nevydařené rande, rozpačité pohledy. Jak z toho ven? Dopřejte si terapii módou a v obchodním centru Nisa si spravte náladu novým, dokonalým úlovkem. Nisa Liberec, na dotek skvělým nákupům.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
14: V Superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
15: Sportka od Olvinu.
16: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
17: Hit Radio Kontakt.
18: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

Takhle sladký pátek, jaký jsme dneska měli, si zasloužil tenhle skvělý song. Too Sweet a Hozier. Minutku po 6:15 v éteru Hit Rádia Kontakt. Do cíle se dostala i odpolední show dnešního dne. Čeká nás víkend, čeká vás víkend, určitě nás čeká slunce, dobrá nálada, spoustu hitů společně s Hit Rádiem Kontakt, dobře to známe a my se společně slyšíme v pondělí dopoledne. Budu se na vás těšit, mějte se krásně a zatím čau.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pozor, na trase Rumburk Česká Lípa před Novým Borem narazilo osobní auto do svodidel. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění, ale i tak je blokovaný jeden jízdní pruh, tak si tady raději dávejte pozor. A pozor, i v Děčíně v ulici Jiřího z Poděbrad havarovalo osobní auto. Pokud o něčem víte, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. V neděli 4. října dorazí Sportfilm Festival do Jablonce nad Nisou a kino Radnici ovládne fotbalista Petr Čech spolu s Ondrou Novotným z MMA. Už jste viděli film Bojovník? Více na Sportfilm.cz.
3: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
4: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
3: Jupi!
4: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
3: Rozložte nové možnosti.
4: Když mobily,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: S mým hlasem mi pomohla AI.
6: Uf, uf, mňau.
5: Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky CZ.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
9: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobrý podvečer. Poslanec Filip Turek zaslal ekologickému hnutí Duha omluvu, a to za výrok, ve kterém organizaci spojil s úmrtími při povodních a za prohlášení, že se jedná o parazity, které je potřeba deratizovat. V omluvě zmínil, že se vyjádření nezakládala na pravdě a byla neoprávněným zásahem do pověsti organizace. Hnutí omluvu, o které v září rozhodl Pražský městský soud, zveřejnilo na webu. Pohřešovanou 38-letou ženu z Frýdku Místku našla policie mrtvou. Tělo po bezmála měsíci pátrání objevili včera večer ve Frýdeckém lese. Dneska totožnost potvrdili testy DNA. Okolnosti úmrtí policisté dál prověřují. Byla nařízena pitva. Potravina zasažená plísní patří celá do koše. Nestačí odkrojit jen viditelně postiženou část. Upozornil na to Státní zdravotní ústav. Tady je jeho mluvčí Štěpánka Čechová.
10: Plísně mohou znamenat i významné, často pouhým okem zcela neviditelné zdravotní riziko. Jejich působením mohou vznikat toxické i rakovinotvorné látky. Pokud jsme schopni plíseň sami odhalit, nikdy plesnivé potraviny nekonzumujme a rozhodně nestačí odstranit zasaženou část pokrmu.
9: Toxiny z plísní nezničí ani teplo. A pojďme na tenis. Linda Nosková, Karolína Muchová, Sára Bejlek i Nikola Bartuňková postoupili na turnaji v Pekingu do 3. kola. Ve 2. kole naopak skončila Linda Fruvirtová.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
9: Sobota přinese většinou jasnou nebo skoro jasnou oblohu, ráno se zejména v severozápadní polovině Čech místy objeví mlhy nebo nízká oblačnost, během dopoledne se budou rozpouštět. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách většinou kolem 16.
11: Krásný dobrý večer s vámi už Lea, 2 minutky po 18. Nejlepší hity, 80-ky, 90-ky, milénium. To najdete tady u nás až do 21. hodiny, tady budeme společně. Tak startujeme právě teď. Hezký dobrý večer.

hezký dobrý večer. Máme pátek 2.10. pár minutek po 18. hodině, s vámi Lea. Tak mi napište, kdo posloucháte právě teď, odkud posloucháte, co děláte, jak se máte, na 777-937-777. A mezi nás přichází muž, který dokázal zpívat, tančit, ještě u toho dokonce vypadal dobře, jako by gravitace byla jen doporučení. Michael Jackson, král popu, král bílých ponožek, mistr tanečních pohybů a taky člověk, díky kterému se pojem moonwalk dostal do slovníku i lidem, kteří vlastně nikdy nebyli na měsíci, že jo, co si budem. Takže prosím vás, připravte si taneční boty nebo aspoň bílé ponožky na hladkou podlahu, protože Michael Jackson právě přichází.

0: minutky po 18. Lucie Bílá, její útěk, tak já doufám, že vy dneska nikam neutíkáte, maximálně na koncert Lunetiku. Pokud tam někdo z vás jde, tak si to užijte. My samozřejmě pokračujeme dál v muzice 80. 90. až po milénium. Tak co takhle Alphaville nebo Metafix a taky dorazí Alanis Morissette.
1: Sleva 20%.
2: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám Baru povedlo. Jako z katalogu.
1: Viď? A všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: let neviděl. Srdcovky Hitrádia. Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hitrádiu. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitrádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Metafix Big City Live, Hit Radio Classic s vámi, 3 minutky po půl sedmé, hezký dobrý večer. Chodí nám spousty zpráv, odkud nás posloucháte, někdo z vás pracuje mánoční šichtu, většinou na benzínových pumpách nebo někde ve skladech. Tak kamarádi, my vám k tomu budeme hrát, ať vám ta práce jde hezky od ruky, ať vám to dobře a rychle uteče, protože teď přijde typicky taneční, takovej páteční song. Bokem doprava, bokem doleva. Doleva? Fakt jsem řekla doleva. Doleva. Samba de Janeiro.

0: Legendární Bruce Springsteen, Born in the USA. Doufám, že se máte krásně podle toho, co píšete ano. A my pokračujeme dál. Dneska se téměř celá Česká republika chystá na legendární kapelu. Lunatic. Jo, jo, dneska bude asi velký mejdan, ale my u nás Eteru budeme hrát ne boyband, ale girlband. Black Milk, zazpomínáme na Helenku Zeťovou, Terka Kendlová, Terka Černochová, sedmkrát za chvilku z Eteru a před nima ještě Eminem.
1: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
2: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
1: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorováprodejna.lksobě.cz.
2: To nejlepší z regionu.
1: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
3: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
5: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, I'm Lady Gaga.
4: 19. hodina je tady, pokračujeme dál, před náma ATV anebo Queenie. I want to break free. Hezký večer.

Pátek večer, Hit Radio Classic, s vámi taky Lea. Doufám, že se máte parádně, že si užíváte už ten nastávající víkend, že už máte padla v práci. My vám do 21. budeme hrát to nejlepší z 80. 90. až po milénium. A jinak tomu nebude ani teď, protože zabrouzdáme k našim slovenským sousedům a dáme si Richarda Millera právě teď. Tak buďte u toho s námi. Hezký večer.

0: 2. října, pátek večer, pár minutek po 19. hodině, s vámi Lea, hezký dobrý večer. My budeme v muzice pokračovat dál, za chvilku třeba Belinda Carlisle, kdo jí nemiloval, jako by nebyl. Já jí zbožňovala. Každopádně do toho ještě třeba Ultrana, to je taky Cezars a spousta další skvělé muziky, tak ať už děláte cokoliv, díky, že nás posloucháte.
1: Hit Radio Kontakt. Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 3KK v Plzni na Jižním Předměstí za 7 milionů 50 tisíc korun. Byt 1KK v Litvínově za 799 tisíc. Garáž v Liberci za 580 tisíc. Zahrada v Kryrech u Loun za 435 tisíc. A zahrada v Oloví na Sokolovsku za 380 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.

A teď trošku přitvrdíme, tedy alespoň vizuálně, jo? Jaký máte někdy pocit, že v rádiu už dneska zaznělo úplně všechno? Tak bacha, přichází totiž švédská skupina Army of Lovers, kapela, která dokázala spojit pop, disco, tak trošku extravagantní kostýmy a tolik cpitu, že by se za něj nemusela stydět ani vánoční výloha, který nás za chviličku budou potkávat úplně všude. Tak si je pojďme dát právě.

I play the double jeu. Yerushalayim at Easter. I cry.

0: Jedeme dál, nezastavujeme pátek večer, díky, že jste s námi. Dáme si devadesátky, protože vy je zbožňujete, milujete, my je pro vás rádi hrajeme. Tak co takhle To Unlimited, anebo Whitney Houston, I wanna dance with somebody. Jo, dáme si, tak jo. A kdo se dneska večer chystáte na Lunetiky od 8 hodin do O2 Univerza, tak si to užijte, protože prostě to je nesmrtelný. Nejlepší český boyband, tak se společně vrátíme třeba do minulosti. Nejen devadesátkama tady u nás, osmdesátkama a hitama až po milénium, které vám servírujeme do 21. hodiny, ale i vy dneska s těma Lunetikama. Tak si to užijte a jdeme zase hrát. Za chviličku Atomic Kitten, to je taky doplní. Buďte s námi.
1: Hit Radio Kontakt. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Babí léto v Větravě je tady. V sobotu 3. října vás čeká večer plný živé hudby pod širým nebem. Hlavní hvězda kapela Zrní. Dále zahrají Přeskopec a Jan Fitz a kompany. Od 17 do 23 hodin v Větravském dvorci. Vstupenky na jitrava.cz.
2: Hit Radio.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Nejlepší hity 80. 90. až po milénium, to vám servíruju do 21. hodiny. Mějte krásný večer a buďte s námi. Pokračujeme.

Linkin Park za námi a my teď tak trošku zvolníme, protože před námi je jedna z mých nejoblíbenějších písní a interpretů, Phil Collins a jeho Another Day in Paradise. Píseň, která zní na první poslech jako taková pohodová osmdesátková balada, ale její téma, to je mnohem, mnohem vážnější. Připomíná totiž, že zatímco pro někoho je obyčejný den samozřejmostí, pro jiného může být boj od střechu na hlavou. Takže na chviličku žádný starosti, pohodička, relax, žádné přepínání stanic, protože tu nejlepší už máte naladěnou. Jenom Phil Collins a hudba, která vám má co říct, tak jdeme do ráje.

0: Hezký dobrý večer vám přeje to jsem neřekla. Dobře, tak já budu i Leha. Pane bože, to je ten pátek. Chtěla jsem říct Lea samozřejmě, tak hezký dobrý pátek. Ježišmarja, vypněte ten mikrofon, asi fakt. Mě to dneska nekecá, jdeme radši hrát další skvělou muziku, protože před námi jsou další hity 80., 90. až po milénium, tak si to pojďte užívat s námi. Za chvilku jsme zpět.
1: Hit Radio Kontakt. Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.

0: Rádio Zóna lásky. Na našem webu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Jedeme dál. Teď už žádné takové to pomalé ploužení, ale přichází Robin S. a její Show Me Love. Jeden z takových těch songů, u kterých se nohy začnou hýbat dřív, než nám mozek stihne dát jakési povolení. 90ky, pořádná dávka houseu, refrén, který se vám může usadit v hlavě, klidně třeba až do zítřka, že jo, známe takové ty hity, které si zpíváme pořád dokola. Takže jestli jste doteď jen poslouchali, teď už můžete trošku přidat, trošku víc, zpívat, tančit, hýbat se, prostě dělejte to, co máte rádi. Tak já vám to posílám právě teď.

0: Přátelé, kamarádi, za chvilku 21. hodina a bohužel náš společný čas pomalu, ale jistě vypršel. Každopádně dneska spolu usínáme, dobrou noc, ale zítra v 7 hodin ráno tady na značkách bude narozeninová ruleta a máme pro vás velké překvápko a taky spousta hudby, dobré nálady, pozitivní energie. Tak, jak to znáte, tak se na vás budu zítra těšit a teď už pa, pa, pa.
1: Hit Radio Kontakt. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

dobou, ne?

0: but you're just a boy.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Zlepši si náladu.

Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
1: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
0: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorovaprodejna.lksobě.cz.
1: To nejlepší z regionu.
0: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.

0: od srdce. Belabel.cz.
1: Automoto muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.

0: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
1: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
0: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorovaprodejna.lksobie.cz.
1: To nejlepší z regionu.
0: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.

0: od srdce. Belabel.cz.
1: Automoto muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
1: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
0: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorovaprodejna.lksobě.cz.
1: To nejlepší z regionu.
0: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
2: Automoto muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
1: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
0: Chod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorovaprodejna.lksobě.cz.
1: To nejlepší z regionu.
0: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
2: Automoto muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.